Ráno ještě místy mlhy, ale přes den počasí na výlet. No a teploty od 16 do 22 stupňů. Nejvíc bude na jihu Čech a na jihu Moravy. Na horách pak čekáme od 12 do 16 stupňů Celsia.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině opět Láďa Jakub. Vladimír Putin prý nepřipravuje válku s Evropou. Litva s Polskem připravují ale mezinárodní plán evakuace civilistů. A Evropská unie oznámila, že zahájila řízení kvůli unijnímu právu s Českou republikou. Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruských hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knížek. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiéra předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude slunečno s teplotami od 16 do 22 stupňů. Nejteplej bude na jihu Čech a na jihu Moravy, na horách maximálně do 16.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Středočeši mají ve vodě olovo. Vodárny už podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. Sněmovna se chce v úterý sejít kvůli vyslovení nedůvěry současné vládě. A stovky Severočechů najdou práci na železnici v Ústeckém kraji. Láďa Jakub s dalšími informacemi. Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nich 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS. U těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
1: Vodu stále nejde použít k pití ani na vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě už podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Čeká se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
3: Já se na tu schůzi strašně moc těším. A po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
1: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Stovky Severočechů možná najdou práci na železnici. Schání je firma RegioJet v Ústeckém kraji, kde bude tato společnost nahrazovat na hlavních tratích České dráhy. Nábor nových pracovních příležitostí v Ústeckém regionu směřuje hlavně do Ústí nad Labem a taky do Mostu, kde budou mít základnu nový strojvedoucí i palubní personál. Potřebu a budou od prosince i údržbáři. Ústecký kraj totiž vysoutěžil s RegioJetem historicky největší železniční zakázku s objemem přes 3,25 milionu vlakových kilometrů ročně. Žlutý dopravce nabídnutou cenou porazil České dráhy a taky Arrivu. A regionálnímu rozpočtu tím během 15-letého kontraktu ušetří přibližně 3 miliardy korun. RegioJet začne taky nově jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a taky do Brna. I tam budou potřeba další ruce. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by být k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota bude ukázková, čeká nás babí léto, ráno ještě místy mlhy, ale přes den počasí na výlet. No a teploty od 16 do 22 stupňů, nejvíc bude na jihu Čech a na jihu Moravy. Na horách pak čekáme od 12 do 16 stupňů Celsia.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině opět Láďa Jakub. Vladimír Putin prý nepřipravuje válku s Evropou. Litva s Polskem připravují ale mezinárodní plán evakuace civilistů. A Evropská unie oznámila, že zahájila řízení kvůli unijnímu právu s Českou republikou. Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knížek. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude slunečno s teplotami od 16 do 22 stupňů. Nejteplej bude na jihu Čech a na jihu Moravy, na horách maximálně do 16.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní nedělní, teda sobotní, zprávy. Dneska za tém 26. září už pro vás má Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Policie zasahovala u agresivní pacientky. Ve Švýcarsku zemřel teprve 18-letý Čech a máme před sebou slunečnou sobotu. U švýcarského Lucernu zahynul 18-letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu nahoře Pilatus. Záchranáři ho našli už mrtvého. Rekonstrukce poloviny mostu na průtahu 1/35 v Liberci bude hotová do konce října. Stavbaři využili prodlouženého víkendu a osazují takzvané mostní římsy. Zavřeli proto znovu rušnou křižovatku pod mostem zvanou Sněhulák. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by být tato uzavírka letos poslední. Práce budou ale pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Divoký zásah za sebou mají strážníci v Pardubicích. V nemocnici museli pomáhat u kousající pacientky.
3: Agresivní čerstvě 18-letá dívka kolem sebe při ošetření zběsile kousala cestou na záchytnou stanici, pak dokonce hned třikrát sehrála srdeční kolaps. Ani to jí ovšem nějak nepomohlo a tak přidala další pokusy o speciální pozornost. Personál už si nevěděl rady a tak volal na pomoc městskou policii. Strážníci incident dokonce přirovnali k vymítání ďábla a v nadsázce by prý přivítali vyfasování růžence a kanistru se svěcenou vodou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Teď po ránu místy pozor na mlhy, jinak přes den bude krásně, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Pozor na silnici 1/7 na 30,5 kilometru ve směru z Prahy na Louny a Chomutov. Na úrovni Panenského Týnce bouralo nákladní auto a skončilo v příkopu. Na místo jede policie, jinak dálnice teď projedete plynule, tak opatrně a šťastnou cestu. A příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1 a taky Petra Wagnera.
1: A ve společnosti té nejlepší muziky, kterou vám tady dáváme 24/7. Jenom tak v úvodu dnešního ranního víkendu naznačím Pecho Boys, Gala, anebo otevíráme českou muzikou ten dnešní ranní víkend a to je Xindl X a jeho puberťák. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Víkendové ráno.
4: A Petr Wagner.

0: hodin, 14 minut, hezké ráno 26. září vám všem. Je to tak, přátelé? Odstartoval nám ranní víkend, s vámi taky Petr Wagner, se mnou pochopitelně je ta nejlepší muzika, kterou vám tady servírujeme na frekvenci 1247 a tak tomu bude i v příštích minutách. Zajímavý hudební počin, Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh. Taky Sázka na jistotu, Ava Max, anebo Inner Circle. A to není všechno. Můžu vám taky slíbit, a už je nachystaná, ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Co v ní tentokrát, co se bude řešit, jaké téma, tak hned po ránu se mrkneme na zoubek Honzu Krausovi, a to doslova a do písmene. Na světě je totiž unikátní nový zubní kartáček. Jde o přebratný boom, více ale už se dozvíte právě v rubrice kolem 6:30 na frekvenci 1. No a společně mrkneme taky na novinku ohledně umělé inteligence. Díky ní a AI avatarům stále více lidí prý ve světě udržuje si takovou živou památku na svého, jak si řekčeno, zemřelého. Komunikuje prostřednictvím těchhletěch avatarů společně se svým mrtvým. Není to žádné sci-fi, ale jde o nově obrovský převratný boom ve světě. Podrobnosti vám řeknu v téhleté hodině na frekvenci 1. Tak držte vlnu, hezké ráno.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
3: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1. Hledáte...
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Máte v uších sobotní ranní víkend dneska s datem 26. září a za malou chvíli se společně mrkneme taky na zoubek Honzu Krausovi, doslova do písmene, protože jak jsem vám před malou chvílí říkal, na světě je nový zubní kartáček, jde o převratný boom a vynález více, ale už právě v rubrice ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Teď čas a prostor pro krátké zprávy na Frekvenci 1 o 6:30.
1: Dobré ráno, policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Provoz čáslavské skládky dočasně ukončili. Provoz této etapy skládky nedávno zablokoval soud, který vyhověl Českému svazu ochránců přírody Zelená Čáslav. Ode dneška do pondělí jede v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na D6 dnes počítejte s omezením mezi 51. a 53. kilometrem, tedy v úseku Kněževec a Rakovnicko. Za hodinu to začnou až do odpoledne pracovat silničáři, a to v obou směrech. Jinak dálnice teď plynule průjezdné, klidnou cestu s Frekvencí 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Co vy na to?
2: Ano, to udělal ten, to tady nebudem říkat. No, ale když se podíváte, tak on má kamery a to tak dále, škvíle to, ale je hodnocený jako vynikající inženýrství, ale stomatologická účinnost podprůměrná. Tam je totiž problém, že žádný proud vody není schopný odstranit z těch mezizubních prostor to, co je potřeba. Proto se to dělá mechanicky. To byste to museli opravdu vapkou a to by vám vylítly všechny ty zuby. Takže to, co jsem já čet za ten posudek, ten je jednoznačný, že kartáček to nahradit nemůže ten mezizubní.
1: Jo, tak já tady ale normálně teď mám pocit, že mluvím s dentistou. No, jste to tak jako odborně.
2: No tak mě dělají zuby v současné době, že to mám prostudovaný. Já chodím na všechny tyhle věci vždycky připravený.
1: Já jsem četl,
2: já když,
1: že...
2: No, já když si jdu vyměnit kola, tak tam přijdu a vím všechno o kolech. Ještě nejsem na tom tak, jako jeden můj známý, ten se malinko přeškvařil už, takže ten, když si jde do servisu vyzvednout auto, tak přichází v monterkách. A rovnou si lehá po to auto jako jeden z montérů. Tam bych se nerad dostal, ale já jsem rád připravený, protože to, že něco víte o té věci, má jednu výhodu. Vy zjistíte velmi rychle, jestli vám někdo háže bulíky na nos nebo ne.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: duchu, si tu, dej mi znamení. Ano, jak vidno, přátelé, s příchodem AI už ani smrt nemusí být definitivní. Jestli nevíte, co tím myslím, tak dobře poslouchejte. Stále více lidí totiž díky AI avatarům jak si udržuje živou památku zemřelých a komunikuje s nimi. Ano, pro řadu lidí je to prý způsob, jak se s odchodem svého bližního, známého partnera vyrovnat lépe, když přijde na ten onen svět. No a díky řadě aplikací si lidé vytvářejí jakési degenerativní duchy, čili postavy generované umělou inteligencí, které jsou založené na znalostech a povahových rysech jejich blízkých zemřelých. Vývoj umělé inteligence přinesl do truchlení prý nový rozměr, možnost, jak si uchovat nejenom živý obraz zemřelého, ale dokonce s ním i mluvit a být mu na blízku. Ano, tak to je nevšední boom, který přišel pochopitelně z Číny. Co si ale budeme namlouvat, nesmrtelná je rozhodně muzika Frekvence 1, kterou vám tady hrajeme a hrát dál budeme. Z Austrálie Kylie Minogue, z České republiky pro změnu Činasky, anebo duet Roxetů.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Rádio Frekvence 1, minutka zbývá do celé do 7 hodiny raní, ve které vás čeká třeba z muziky Olivia Rodrigo. Nebude chybět taky taková pohodová víkendová věc Mika Relax Take It Easy. A nebo dáme jednu hudební vzpomínku z 90. skupinu Scorpions. A taky vás čeká rozhovor s jedním hostem. Můžu prozradit, že to je hvězdná plavkyně. Více ale v hodině příští na Frekvenci 1, tak vydržte.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a právě s dalšími ranními sobotními zprávami dorazila na Frekvenci 1 Lucie Šmídová. Pojďme na to, hezké ráno.
3: Dobré ráno. Epidemii ve škole na okraji Prahy šetří policie, nemocných přibývá. Na dně hrdiny naučí, jak reagovat v krizové situaci. Nehoda komplikuje provoz u panenského Týnce. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí potvrdili salmonelózu. Na další výsledky pražská hygienická stanice čeká. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Rychnovsko a východní část Pardubického okresu má republikový unikát. V senátních volbách má pouhé dva kandidáty.
4: V naší zemi je to naprostá rarita, nikde jinde totiž nebyl zájem o senát tak malý. Přitom před 6 lety se tady o senát ucházelo hned 8 kandidátů. Teď to znamená, že už po prvním kole bude jasno, kdo bude region v senátu zastupovat. Proti sobě stojí na jedné straně senátor a ředitel gymnázia a na straně druhé poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Na dně hrdinů se můžete naučit, jak reagovat v krizové situaci. Na pražském výstavišti se dnes koná 11. ročník akce s podtitulem Připravenost není panika. Vidět tady můžete také ukázky práce zdravotnických záchranářů, hasičů, policistů, vězeňské služby nebo armády a jejich techniku. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O ten by se ale mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Dosavadní sbírku 5 medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii dnes mohou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajak krosu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek získal zlato v klasickém vodním slalomu.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Místy pozor na mlhy, jinak přes den bude většinou slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty příjemné 18 až 22.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor na silnici 1/7 na 30,5 kilometru ve směru z Prahy na Louny a Chomutov. Na úrovni Panského Týnce bouralo nákladní auto a skončilo v příkopu. Policie je na místě, provoz tu houstne a pomalu se začíná tvořit kolona. Opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A také příjemné vstávání s Petrem Wagnerem.
0: Krásné sobotní jitro a příjemný poslech. Sliboval jsem muziku, není na co čekat, pojďme za ní. Katy Perry, Firework otevírá 7 hodinu raní.
3: Hezkou sobotu.

0: 14 minut, tohle je sobotní ranní víkend na frekvenci 1. Dobré ráno a pohodový poslech vám všem přeje Petr Wagner. Sliboval jsem muziku, bude a bude taky teďka malá ochutnávka z rozhovoru, který a nejenom právě tenhle ten si můžete úplně celý, stejně jako řadu dalších, kdykoliv zdarma pustit na našich webových stránkách frekvence1.cz. No a jaké hosta tady přivítáme ve víkendovém ránu na frekvenci 1? V týdnu jsme hostili třeba plavkyni Barboru Sémanovou, teďka už nově Barboru Šupenič, a mimo jiné jsme se jí ptali, kolika tedy plavky má doma. No, a co odpověděla?
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Máte v uších víkendové ráno na frekvenci 1, přiblížila se nám půl osmá, za malou chvíli krátké zprávy a za malou chvíli taky společně zamíříme do italských Benátek, kde se má opět zdražovat. Zdražení cena se totiž týká výše vstupného do města Benátek. Kolik to bude a od jakého termínu počítat s vyšším vstupným? Podrobnosti si řekneme na frekvenci 1 za malou chvíli. Jak jsem sliboval, tak také plníme tady půl osmá, jsou tady krátké zprávy na frekvenci 1.
1: Dobré ráno, policie se zaměřila na chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v Praze rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. TikTok zaplatí americkému státu Alabama nejméně 100 milionů dolarů a zavede omezení pro dospívající uživatele. Jde o mimosoudní vyrovnání. Sociální síť se vyhne procesu, ve kterém čelila obviněním souvisejícím s bezpečností dětí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A stále pozor na silnici 1/7 na 30,5 kilometru ve směru z Prahy na Louny a Chomutov na úrovni Panenského. Tým se bouralo nákladní auto, skončilo v příkopu. Policie je na místě, provoz tady houstne a tvoří se kolona. Tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.

0: Nebo si dáme zajímavý hudební počin Elton John a Dua Lipa. Tak teď znáte z vysílání Frekvence 1. A nebo sázka na jistotu, česká muzika, kapela Lucie a Amerika. Bude toho daleko více společně s rubrikou Honzy Krause a Blondýny až po 8. hodině raní.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak? Přednost mají zprávy. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu vám všem.
2: Pěkné ráno. Většina Čechů platí kartou. Policie zasahovala u agresivní pacientky. Máme před sebou slunečnou sobotu. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb stoupla na rekordních 61%. Navíc 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo všude možné. Celníci z Ostravy během dvou kontrol odhalili v autech celkem 635 kilo kebabu, přepravovaného bez potřebného chlazení. Ani jedno z vozidel nebylo vybaveno chladícím zařízením a přepravy navíc nebyly předem ohlášeny. V případě druhé kontroly navíc venkovní teploty atakovaly přes 30 stupňů. Divoký zásah za sebou mají strážníci v Pardubicích. V nemocnici museli pomáhat u kousající pacientky.
3: Agresivní čerstvě 18-letá dívka kolem sebe při ošetření zběsile kousala cestou na záchytnou stanici, pak dokonce hned třikrát sehrála srdeční kolaps. Ani to jí ovšem nějak nepomohlo a tak přidala další pokusy o speciální pozornost. Personál už si nevěděl rady a tak volal na pomoc městskou policii. Strážníci incident dokonce přirovnali k vymítání ďábla a v nadsázce by prý přivítali vyfasování růžence a kanistru se svěcenou vodou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl to americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska si užijeme slunečnou oblohu, bude většinou jasno nebo skoro jasno a příjemné teploty 18 až 22 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Krátce po 8 se podíváme na sobotní ranní provoz.
5: Práce pokračují na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Ostravu se dnes v úseku mezi 196. až 197. kilometrem projíždí pouze jedním pruhem. Omezení platí do 20. hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: A na Frekvenci 1 pokračuje víkendové ráno. Slovo má opět Petr Wagner.
0: Já už nemám co dodat, jak jsem sliboval, tak také plním. Jednak z muziky Bon Jovi, Divoký Bell, anebo právě teď Luis Capaldi. Vám všem příjemný poslech, hezkou sobotu.
2: Krásné ráno.

0: 8 hodin k tomu 14 minut úplně přesně. Hezké sobotní ráno vám všem, ráno s datem 26. září. Odstartoval nám ranní víkend, 8. hodina za námi, s vámi taky Petr Wagner a se mnou pochopitelně ta nejlepší muzika, kterou vám servírujeme na frekvenci 1247. Tak tomu bude i v následujících minutách. Jenom tak z nabídky playlistu třeba Elton John a Dua Lipa, zajímavý hudební počin Kate Ryan anebo Lucie a Amerika. No a můžu také slíbit ranní rubriku Honzy Krause společně s Blondýnou, co se bude řešit tentokrát. Podíváme se společně s Honzou Krausem a Blondýnou na změnu názvu jednoho legendárního seriálu. Ten přišel s přejmenováním kvůli Trumpovi, který rád a s oblibou mění názvy a přivlastňuje si nejrůznější věci. No a taky se v téhleté hodině podíváme ještě do Brna. Proč právě do zatáčky před Vídní? Tady se totiž tenhle ten víkend představí všem návštěvníkům nová multifunkční aréna. Je připraven i celodenní program, který nabídne spoustu věcí. Takže podrobnosti a tip na výlet vám dám na frekvenci 1 už za malou chvíli. Tak držte vlno, hezké ráno.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin, k tomu 30 minut, ano, půl devátá ve víkendovém ránu na frekvenci 1, v tom sobotním, dneska s datem 26. září. Za malou chvíli se podíváme společně s Honzou Krausem a Blondýnou na změnu názvu jednoho legendárního seriálu. Ten přišel s přejmenováním kvůli Trumpovi, který prý je rád a s oblibou mění názvy a přivlastňuje si spoustu nejrůznějších věcí. Více ve víkendové ranní rubrice Honzy Krause a Blondýny už za malou chvíli. Přednost mají zprávy o půl deváté na frekvenci 1. Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Provoz Čáslavské skládky dočasně ukončili. Obnovit ho chtějí po získání nového povolení. Provoz této etapy skládky nedávno zablokoval soud, který vyhověl Českému svazu ochránců přírody Zelená Čáslav. Ode dneška do pondělí nejede v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějoveckou a Kačerovem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se na sobotní ranní provoz.
3: Práce pokračují na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Ostravu se dnes v úseku mezi 196. až 197. kilometrem projíždí pouze jedním pruhem. Omezení platí do 20. hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Satirický seriál South Park oficiálně změnil své jméno na South America. Změnou tvůrci seriálu odkazují na počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, který začal měnit letité geografické názvy.
2: Co vy na to? To je docela dobrý fór, no tak Trump mění všechno na americké, tak oni to udělali taky, což mi přijde jako pro ten seriál dobrý a je to odpovídající tomu druhu jejich satiry.
1: Já jsem vůbec stihla, že toho změnil už tolik, pan Trump.
2: Jo, to on toho změnil, jako zahlídne jiný název než Amerika, jak to přejmenuje, no. A jemu by se měl říkat Tramamerika, nebo Tramerika, Tramerika.
1: No, vidíte.
2: Tramperika.
1: Tramperika, to zní dobře.
2: Tramperičan.
1: No, počkejte,
2: rok, dva. To přejmenovává všechno úplně jako s ohromnou vervou. A jakmile to zahlídne, no, tak druhý den to letí.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

8 hodin 43 minut, rádio frekvence 1, taky sobotní víkendové ráno. Dobré jitro, začnu otázkou, pardon, na vás. A jestli už máte nějaký ten plán třeba na nějaký zajímavý výlet na tenhle ten víkend, jestli ne, tak můžete...

0: další skvělou muziku od Sheeran, Mandraže anebo Robert Miles s další muzikou na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
9: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: pátek už víkendové ráno na frekvenci 1, to sobotní. Za malou chvíli mrkneme na dopravu, zdržíte se na D1, kde konkrétně dozvíte se za chvilku, no a taky už na vás se těší Kolečko a Suchánek a taky pořad, cože, hlavně muzika. Třeba Tao Cruz a Ludacris. V příští hodině společně s Markem Ztraceným. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. A nebo s legendární hudební vzpomínkou Aerosmith. Myslím si, že brečet rozhodně nebudete, naopak budete velmi potěšení a překvapení.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme si dát ale podstatné informace v sobotním ránu v 9 hodin na frekvenci 1. Lucie Šmídová, hezké ráno.
3: Dobré ráno. Salmonelózu ve škole na okraji Prahy šetří policie. Na Benešovsku hledají vězně. Zdržíte se na D1 u Brna. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí potvrdili salmonelózu. Na další výsledky pražská hygienická stanice čeká. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Rychnovsko a východní části Pardubického kraje má republikový unikát. V senátních volbách má pouhé dva kandidáty.
4: V naší zemi je to naprostá rarita, nikde jinde totiž nebyl zájem o senát tak malý. Přitom před 6 lety se tady o senát ucházelo hned 8 kandidátů. Teď to znamená, že už po prvním kole bude jasno, kdo bude region v senátu zastupovat. Proti sobě stojí na jedné straně senátor a ředitel gymnázia a na straně druhé poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Policie pátrá po 34-letém vězni, který v pátek odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Hledaný Patrik Novotný je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a není nebezpečný. Uvedla to policie na webu. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O ten by se ale mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. Dosavadní sbírku 5 medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii dnes mohou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajak krosu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek získal zlato v klasickém vodním slalomu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Na severu místy také na jihu ještě hlásíte mlhy. Přes den ale bude krásně slunečno, jasno nebo skoro jasno. A teploty příjemné 18 až 22 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
6: Kratší kolona se vytvořila na dálnici D1 před dopravním omezením v Brně. Ve směru na Ostravu je dnes v úseku mezi 196. až 197. kilometrem veden provoz jedním pruhem. Omezení je platné do 20. hodiny. Zvolnit radíme řidičům na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna v úrovni odbočky do Koberovic. Na 75. kilometru blokuje stojící nákladní auto odbočovací pruh na exitu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klos.
3: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo má opět Petr Wagner.
0: No a já slovo automaticky přihazuju na slibovanou muziku Savage Garden, Tao Cruz a právě teď Pink na Frekvenci 1.
3: Krásnou sobotu.
0: Punk.

0: frekvence 1. Neoddělitelnou součástí každého víkendového rána je také dvojice našich ostřílených rádiových rádců. A to už je vám jasné, Michal Suchánek, Petr Kolečko a taky pořad Cože.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když člověk dostane husí kůži, proč se jí říká husí? Chodí huse po těle, když je jim zima? A pokud ano, jak se tam dostanou?
3: To si myslím, že nesmysl, prostě já když si dám husí stehno,
2: no,
3: tak prostě tam přesně vypadá ta kůže stejně, jako podle samozřejmě vypečenosti, ale vypadá stejně, jako když jsi mu udělal husí kůže, to jsou takový ty tečky, že jo, takový ten tartan, jako no.
2: No ten tartan, to je od toho, že tam byly ty brka.
3: No, ona tam má ty brka a mě, když je zima, tak se mi tam udělá vlastně...
2: Ale bez brk, jakoby vlastně, že jo?
3: No bez brk, protože to naznačuje, že měl bych tam mít brka, aby měl bych mít peří, aby jsme jako za tebe. To je prostě vlastně pozůstatek z toho, když jsme byli ještě pterodaktylové.
2: Jo.
3: Jako ptáci, no. Tak vlastně nám zůstalo tenhle ten efekt, že vlastně ty jakoby jako vystrčíš peří vlastně.
2: Jo.
3: A to je jako obrana. A tě vylezou jenom ty tečky, protože nemáš ty to peří, no.
2: A to byla jako pravěká nějaká obrana nebo útok, nebo...
3: No to je do dneška, ty husy to je do dneška, že oni vyjdou a když je zima, tak udělají jako... A, vy, jako, a tím jako vysunou to peří jako do té širší, do té jako širší pozice a to my vlastně děláme jakoby reflexivně, když je zima, akorát už nemáme to peří, protože jsme to s evolucí přišli o peří.
2: A když se někdo šimrá, mně se to stává, že mi naskučí tady tohleto.
3: To je stejný, to je prostě tak třecí reflex, že ti někdo šimrá pírkem, jak si to ti husy dělají, že kolem sebe projdou, jedna druhou zašimrá, tak vystrčí to peří, jak se o sebe třou. No, tak ty přesně takhle, když někdo zašimrá, tak reaguješ to husí kůži, protože by zase vystrčilo to peří. To jsi jako pošimraný.
2: Se představují ty pterodaktyly, jak takhle jako...
3: Pterodaktylové to tak dělali jako vždycky, no. Takže to si myslím, že jasný.
2: OK.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Hledáte...

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 7 ve víkendovém sobotním ránu, dneska s datem 26. září, příjemný poslech, hezkou a pohodovou sobotu. Ve světě se, přátelé, začíná rozmáhat nový obor podnikání, pronájem mladých lidí pro seniory. Slyšíte dobře, co ten pronájem všechno obnáší a hlavně jaké jsou ceny za pronájem mladého člověka, tak to prozradím za malou chvíli na Frekvenci 1. K tomu přidám info o tom dnešním počasí, s jakým počasím počítat. Podle meteorologů nás čeká zatažená, jasná až polojasná obloha. Odpoledne od severozápadu právě přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 na severovýchodě České republiky, místy jenom kolem 17 stupňů. Co dalšího nového? Pojďme na krátké zprávy. Frekvence 1:30.
1: Dobré dopoledne. Na Blanensku ráno srazil vlak člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou je přerušený. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. Policie se zaměřila na chodce a cyklisty. Před dvoudenní dopravní akci v Praze rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Americká společnost OpenAI přiznala, že se její agenti umělé inteligence pokoušeli dostat do webových stránek několika amerických vládních úřadů. Prý získali jen veřejně dostupné informace.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se na sobotní ranní provoz.
3: Kratší kolona se vytvořila na dálnici D1 před dopravním omezením v Brně. Ve směru na Ostravu je dnes v úseku mezi 196. až 197. kilometrem veden provoz jedním pruhem. Omezení je platné do 20. hodiny. Zvolnit radíme řidičům na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna v úrovni odbočky do Koberovic. Na 75. kilometru blokuje stojící nákladní auto odbočovací pruh na exitu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klos.

0: 9 hodin, 1.40 minut, s vámi víkendová frekvence 1, hezké dobré ráno nebo dobré dopoledne. Musím přiznat, že už jsem slyšel, viděl docela dost. Tohle ale zase posunuje hranice bizarnosti v čele vzhůru. V Číně totiž zase začíná rozmáhat nový obor podnikání pro nájem mladých lidí seniorům. Slyšíte dobře, důsledkem stárnoucí čínské populace je mimo jiné i vznik agentur, které osamělým seniorům pronajímají mladé nebo dospělé společníky. Ti tak svým klientům prý částečně nahrazují vlastní děti. Ceny podle zjištění deníku The Washington Post se pohybují v přepočtu v rozmezí zhruba 600 až 1800 korun za tři hodiny pronájmu tady tohle společníka. Myslím si, že youtubeři a influenceři mají novou práci. Docela hezky to charakterizuje dnešní dobu. Někde jsem četl, že dnešním rodičům dělají starosti dvě věci. Co z netu stahuje jejich syn a co na něj nahrává jejich dcera.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Do další hodiny Miley Cyrus, skupina Jelen, anebo Rajset Fred.
1: Když uvidíte Albert.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Vlej baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechův, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
5: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
8: U nás se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Tak jestli můžeme, Luci, tak pojďme na zprávy.
10: Jdeme na zprávy, je 10 hodin, hezké dopoledne. Většina Čechů platí kartou. Salmonelozu ve škole na okraji Prahy šetří policie a zdržíte se na D1 za kývalkou. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb stoupla na rekordních 61%. Navíc 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo všude možné. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí potvrdili salmonelózu. Na další výsledky pražská hygienická stanice čeká. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Rekonstrukce poloviny mostu na průtahu 1/35 v Liberci bude hotová do konce října. Stavbaři využili prodlouženého víkendu a osazují takzvané mostní římsy. Zavřeli proto znovu rušnou křižovatku pod mostem zvanou Sněhulák. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka letos být poslední. Práce budou ale pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Divoký zásah za sebou mají strážníci v Pardubicích. V nemocnici museli pomáhat u kousající pacientky.
11: Agresivní čerstvě 18-letá dívka kolem sebe při ošetření zběsile kousala cestou na záchytnou stanici, pak dokonce hned třikrát sehrála srdeční kolaps. Ani to jí ovšem nějak nepomohlo a tak přidala další pokusy o speciální pozornost. Personál už si nevěděl rady a tak volal na pomoc městskou policii. Strážníci incident dokonce přirovnali k vymítání ďábla a v nadsázce by prý přivítali vyfasování růžence a kanistru se svěcenou vodou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
10: Místy ještě můžou být mlhy, a to hlavně na severu Čech, jinak nás čeká slunečný den, bude většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
10: A teď krátce po 10. hodině se zdržíte na D1.
12: Oprava vozovky za Kývalkou brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. V úseku mezi 185. až 187. kilometrem neprojedou řidiči pravým pruhem. Kolona nyní od 182. kilometru zdržení 15 minut. Podobná situace také na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. V úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem sečou trávu ve středovém dělícím pásu. V levém pruhu se tak pohybuje pomalu jedoucí vozidlo dálniční údržby. Do kolony se zpomaluje na 204. kilometru a jede se 10 minut navíc oproti standardním dojezdovým časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
10: 4 minuty po 10. hodině zprávy na frekvenci 1 končí, ale pokračuje víkendové vysílání. A teď už s Márou Maláškem, hezké dopoledne.
13: Krásné dopoledne, já jsem si teda pro celé oči. To máme dneska pěkný den, viď?
10: Krásný.
13: Potvrď to. Ano. Na stavbě se pracuje, aspoň tady naproti to, co vidíme, ten výjev, který máme právě teďka před očima. Sluníčko svítí, to člověk ten moment si jako řekne, že škoda, že nemůže být venku. Že? Čistá hlava na stavbě. Je to pěkný.
10: No a kdo z vás dneska má v plánu třeba pracovat na zahradě před zimou, to tam dá do pořádku, jako já, tak vám přeju hodně sil.
13: Prosím tě, ty dneska budeš pracovat na zahradě?
10: Ano.
13: Ukaž ruce.
10: No zatím je to dobrý. Zatím je to dobrý.
13: Ukaž.
10: Nechtíky. Ano, udělaný čerstvě, hezký, nalakovaný.
13: Až se do toho pustíš, nezapomeň si pryžové rukavice.
1: To nejlepší z muziky
2: a Marek

0: podívat na jeden z dílů Petra Jablonského, který tentokrát k mikrofonu přizval Gustu Husáka.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Pavel Dubšík, Nový Bor.
1: Pavle.
2: A rodák z Ivančic.
1: Ano, zdravím vás do Ivančic. No a s kým byste si rád pohovořil?
2: No, s panem prezidentem Gustávem Husákem.
3: Sú trochu. Pýtaj sa na čo, čo ťa všetko zaujíma.
2: Ja sa vás chci zeptat, ste pyšný na výstavu jaderné elektrárne Dukovany?
3: Ja som pyšný na všetko, čo sa podarilo v Československej socialistickej republike, bo som rád, že som bol pri tom a že sa podarilo veľa, veľa.
2: Podařilo sa všechno. Neslobte se, že vám skáču do řečí, ale podařilo se ještě metro v Praze?
3: Ano, pravda. Vynikajúce sovětské súpravy privezli súdruhovi a zo Sovětského svazu. Museli jsme prestaviť Nuselský most, ale to nevadí, lebo to byly opravdu silné mašiny, nevím, koľko tun to malo, že by celý most padol, ale my jsme ho vylepšili, aby súdružské sovětské súpravy tu nám mohli jezdiť. Ano, jsme hrdí na to.
2: Já vám něco řeknu, já jsem taky hrdý.
3: Ano, vy jste... Súdruh z Moravy, ano. A vy ste také moje dítě, Husákovo dítě? Lebo
2: ano,
3: aké dítě?
2: Ano, ano.
3: Koľko vám je?
2: Ja som 78. ročník.
3: A to je dobrý ročník.
2: Narodil som sa na 3 krále.
3: Dobrý ročník. 78, dobrý ročník.
2: Ano.
3: A viete, prečo sa v tých 70. letoch narodilo toľko detí? Viete, prečo?
2: Ano, pretože vy ste zavedli porodné.
3: Pravda. A také, pretože lidé raději delali deti, než aby poslúchali moje projevy. Majte sa krásne, súdruhu, a do počutia.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Lionel Richie na frekvenci 1, máme 10:30 a nějaké drobné k tomu, no a než si dáme Krištofa, taky Adel, pojďme společně v rychlosti překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Oprava vozovky za Kývalkou brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. V úseku mezi 185. až 187. kilometrem neprojedou řidiči pravým pruhem. Kolona nyní od 182. kilometru zdržení 15 minut. Podobná situace také na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. V úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem sečou trávu ve středovém dělícím pásu. V levém pruhu se tak pohybuje pomalu jedoucí vozidlo dálniční údržby. Do kolony se zpomaluje na 204. kilometru a jede se 10 minut navíc oproti standardním dojezdovým časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

taky narozeninovou gratulaci. Nakonec, jak už bývá v tento čas zvykem, takže jedna narozeninová gratulace k 26. narozeninám letí do Pohořelic u Brna, kdy přeje Sára, Pavel a všichni právě z Pohořelic Honzu Křížovi, ten má dnes narozeniny, takže gratulace, ke které se připojují i všichni skauti, jen to nejlepší a jak nám taky ještě dlouho sloužíš, pádlo. Tak to bude asi Honzová, taková ta skautská přezdívka, jinak svátek má dnes Andrea, jméno s řeckými kořeny, které se vykládá jako odvážný, respektive odvážná a statečná. No a ze slavných osobností má dnes narozeniny

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: toho nejlepšího i Rangera do další hodiny, tak pojďme si dát Despacito. Nebude chybět ani selhání, to už jsou ale činasky. A z klasiky pojďme dát Pet Shop Boys. Tak společně uděláme parádní sobotu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
4: Policie hledá 13-letého kluka od Pardubic. V domovech pro seniory to prý bude chtít kontroly. A Praha se stane rájem kolečkových sportů. Pěknou sobotu. Policisté od rána pátrají po 13-letém Tadeášovi Wernerovi z Pardubicka. Chlapec odešel včera ráno do školy, odkud se nevrátil. Ani o sobě nedal vědět. Rodina nahlásila policii pohřešování chlapce dnes po půlnoci. Chlapec je špinavý blonďák, vysoký asi 160 cm, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Asociace poskytovatelů sociálních služeb chce důslednější kontroly k odhalování nelegálních domovů pro seniory či postižené. Navrhuje vytvořit návod k jejich rozpoznání a taky registr, kde by bylo možné službu dohledat a ověřit. Zjištěná zařízení bez potřebných oprávnění pak nedoporučuje uzavřít, ale zavést v nich dočasně nucenou správu, tak aby klienti na určitou dobu o pomoc nepřišli. Rájem kolečkových sportů v Čechách se stane Praha 6. Ta začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou moct trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
5: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových brusvích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
4: Stavba bude stát přes 100 milionů korun a podle současného předpokladu potrvá rok. Na novém oválu bude podle Stárka trénovat taky rychlobruslař Metoděj Jílek. U Rajce Jestřebí na Blanensku ráno srazil a zabil vlak člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes 4 hodiny zastavený. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. Vyplývá to i z informací na webu Českých drah. Některé vlaky jely odklonem. České dráhy mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí zavedly náhradní autobusy. Ve stejném úseku usmrtil vlak člověka i v pátek před půlnocí. 200 let historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava, která začala v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci tady uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února příštího roku, řekla kurátorka a autorka výstavy Jitka Lněničková.
6: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový sklo secese první republika a vždycky jsem se snažila vybrat charakteristický exponáty.
4: Uran sklu dává výrazné barvy od jasně žluté přes žluto-zelenou až po zelenou. Uranové sklo na denním světle září a fluoreskuje. A pavilon v Klatovech připravuje na 10. října i večerní prohlídky.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Sobota bude určitě na výlet, čekáme jenom slunce, ale nenechte se zmást, na horách bude do 16 stupňů. V nížinách taky nic moc, maximálně 18-20 stupňů, 22 najdeme na teploměrech jižní a východní Moravy.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy, tam by neměl být žádný větší problém, tak ať vám to dál dobře jede třeba na víkend. No pokud jedete správně s Frekvencí 1 a Markem Maláškem.
0: No, my se teď, protože se nám 11 hodin lehce blíží čas oběda, tak se společně, a můžeš, Láďa, u toho být taky, nebo vlastně, pojďme se podívat společně do ledničky.
4: Do ledničky,
0: co
4: jo.
0: Tam máš? Teďka tak jako zhruba, když si to vybavíš.
4: Teď asi nic.
0: Nic?
4: Ne, mám tam samozřejmě pesto tam mám.
0: Ano.
4: Co tam mám?
0: Vazelínu na paty, peroxid vodíku, ne?
4: Tak to tam nedávám.
0: To nedáváš?
4: To tam nemám, asi jenom to pesto, člověče, teďko
0: myslím. Chci říct, že ty nemáš v ledničce léky?
4: Léky nemám v ledničce, já je mám v lékárničce vedle ledničky.
0: Takhle, no tak se na to podíváme. Dobře.
3: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: Tamej Činasky, anebo je Scarlett, ale nejdřív pojďme s Láďou zamířit do jeho, respektive do lednice Ládi Jakuba. Tak, Láďo, máš velkou ledničku?
1: Mám malou ledničku.
0: Máš tu malou, tu kancelářskou.
1: No, přesně tak.
0: Tak tady je to takový komplikovanější, ale taky se to dá. Tak pojďme si teda říct, protože pokud se teda budeme bavit o té velké lednici, takové té rodinné, tak to, aby se ti tam nekazily věci, tak je jasně daný, kde bys ty věci měl mít.
1: Aha.
0: Co bys řekl, že patří do té úplně horní police?
1: No tam je mrazák, tam mám mrazák.
0: Ano.
1: Tak pod mrazák,
0: ale
1: myslíš?
0: Pojďme se bavit o té jako rodině, o té velké. Viděl tak jsi někdy?
1: No, americkou myslíš třeba?
0: Myslíš tu dvou křídlou?
1: No, dvou křídlou.
0: Můžeme nechat jedno křídlo.
1: Dobře, jo? Dobře, dobře.
0: Jsme u normální rodiny. Mrazák mají ve spod.
1: Mrazák je ve spod, tak. No ano, ano.
0: A teďka otevřeš tu hlavní část.
1: To je u našich mrazák ve spod.
0: Lednička vašich rodičů, pane Láďo. Tak ta horní police, co bys řekl, že tam patří?
1: Tam patří možná nějaký konzervené.
0: Tam patří, Láďo, teplota je tam 6 až 8 stupňů, nebo aspoň tak to by to mělo být. Tam patří třeba chlebíčky, pomazánky, jídlo, které nedořekneš na oběd, tak si ho tam takhle dáš.
1: Takže takový to, ty polotovary je to, co se brzo sní, jo?
0: Ano, ano.
1: A nezabalený věci samozřejmě, jako chlebíčky a tak.
0: Jo, jo, jo, to, co si třeba jenom přitáhneš alovalem nebo fólií. Plus třeba ještě otevřená marmeláda. Jo? Jdeme dál. Prostřední patro, které má teplotu 4 až 6 stupňů. Co by tady podle tebe mělo být?
1: Vody?
0: Vody?
1: Vody? Minerálky, mléko?
0: Ne, k tomu se dostaneme. Jsou to mléčné výrobky, přesně jak jsi to řekl, a uzeniny a taky vajíčka.
1: Aha. Jo? Takže druhý od zhora, jo?
0: Tak, ty totiž potřebují stálou teplotu, aby se s nima nějak jako moc nehýbalo. Dolní polička v lednici. 0 až 4 stupně.
1: Mhm. Tak tam už budou ty konzervy, jo? Ne, tam ty jsi vlastně říkal ty vody, že jo? Že mluvili jsme o vodách, ne? Co jsme to ještě říkali?
0: Teploty 0 až 4 stupně jsou ty, kde se nemnoží bakterie. Čili tam ti nejdýl vydrží syrový maso.
1: Jo, takhle. To ne tak... na mrazák, jo?
0: No takže když to maso potřebuješ dělat třeba
1: rozmrazit,
0: ještě o víkendu.
1: Rozmrazit, to je pravda. No, dobře.
0: A teďka, kam bys řekl, že patří ovoce a zelenina? Si vybavíš tu ledničku?
1: Do těch přihrádek, ne?
0: Ano.
1: Do dveří.
0: Zásuvky ty totiž nejvyšší, z nejvyšší vlhkostí, 4 až 8 stupňů. A teď se dostáváme k těm dveřím. Co bys řekl, Láďo, že tam těch dveří asi patří?
1: Tak to vůbec už netuším.
0: No tak tam jsou ty minerálky.
1: Jo, ty minerálky vlastně, no jo, přesně jo, máš pravdu, to je pravda. Ale... Nepočkej, ale já tolik přihrádek v lednici ani nemám, tam mám dvě.
0: Ale jo, když, Láďo, ty fochy jsou vodendávací, to vytáhneš, jo,
1: takhle, tak
0: uděláš
1: to, si kolik. Ale já tam mám jenom jedno sklo, takže se musím jít koupit.
0: No, ale chtěl jsem ještě říct k těm nápojům v těch dveřích.
1: No.
0: Přátelé, dávejte dobrý pozor. Mně se totiž stalo s Tomášem Fílou. Opouštíme hotelový pokoj a já, protože jsem tohoto návodu znalý, tak jsem dával láhe vína do dveří. A Tom, jak je takový muž činu, tak to otevřel, celá rázně, aby zkontroloval, jestli jsme tam nic nechali, otevřel, šc, samozřejmě, co čert nechtěl, sklenice vypadla, rošvihla se a milion střepů.
1: Hmm.
0: Teď mi všichni už obutí, že jo, ježíš, neštěstí. A Tomáš, čověč, co tě to napadlo, to dávat do dveří? Za tohle já jsem doma děti fackoval. Aha, kam vy to dáváte? Takže Tomáš.
1: To dává díle, mimo.
0: Dává to do přihrádky, kde by normálně měly být uzeniny a mléčný výrobky.
1: A sakra, a co na balkon?
0: Létě,
1: já dávám, no v zimě. V zimě.
0: V zimě, když to dáš na balkon, tak tam je to úplně jedno. Hospodin to pí všem stejně.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: tu nejlepší muziku se s vámi do sobotního skoro poledne, ještě nám chybí půl hodinka, dělí frekvence 1. Za malý moment Eva Farná společně s Mirai, ale nejdřív, jak to vypadá na silnicích, Láďo?
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pokud míříte ze severu Čech na Prahu po D7 od Chomutova, tak počítejte s tím, že na 35. kilometru od Chomutova na Prahu už za Louny stojí porouchané vozidlo. Ještě jednou ze severu Čech Lounsko, okres Louny Peruc, na silnici 96 máme nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se i na Moravě na D35 na 287. kilometru z Mohelnice na Lipník nad Bečvou. Máme po havárii železné kolo na vozovce. A D1 370. kilometr od polských hranic na Ostravu stojí porouchané vozidlo. A pozor, kousek dál je pro poruchu i odstavená tříkolka. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 a Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

frekvenci jedna z té nejlepší muziky Dona Lewis. Za 4 minuty bude 11:45. No, chystáme v redakci zprávy a v těch se podíváme na to, že policie v Brně vypátrala jednoho z uprchlých vězňů. Podrobnosti v celou.

0: 1 taky Kanan a do další hodiny Taylor Swift, Pokáča nebo Michael Jackson.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: 12 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Hezké sobotní poledne, začátek topné sezony na severní Moravě a ve Slezsku začal opravou. V Tatrách už platí první lavinové nebezpečí a policie v Brně vypátrala jedno z uprchlých vězňů. Začátek topné sezony v Moravskoslezském kraji začal otravou. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři ve Štramberku na Novojičínsku. Přeotrávili se dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobit i laviny a splazy. Varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin, upozorňuje server. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí v Brně, jak říká policejní mluvčí.
4: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno-Sever a následně do brněnské vazební věznice.
3: Po druhém z mužů policisté dál pátrají. Je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči a vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na tísňovou linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by být tato uzavírka letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
5: Tento víkend bude uzavírka 2 noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
3: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům ve Washingtonu nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejich zástupci se střídají v novinářském doprovodu na cestách amerického prezidenta a sdílejí informace a pořízené záběry i s ostatními médii.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska se potkáme na zahrádkách a na výletech. Bude slunečno, teploty do 22 stupňů, tedy jen na jižní a východní Moravě. A v neděli pak bude počasí podobné jako sobota. Čekáme sluníčko a teploty maximálně do 22 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte na silnici číslo 9 v Mělnice. Máme tu nehodu na dvě osobní vozy, narazíte v sobě. D1, 188. kilometr na trase od Brna na Prahu, hlásí křeslo v levém jízdním pruhu. Tak pozor na křeslo na 188. kilometru od Brna na Prahu. Šťastnou cestu. Ať už jste v křesle na pohovce nebo třeba s rýčem na zahrádce, přejeme dobré poledne a dobrou chuť, pokud sedíte na tobě den.
0: No, pokud už jste dojedli, tak samozřejmě dobré zažití. A Láďa mě tady jako mimo éter ještě lákal na fantastický výlet.
3: No, do Trenčína.
0: Tak.
3: Na Slovensko, nádherný město.
0: Láďo, ať nám ten vstup zase neprozradíš ještě dřív, než se rodně pustíme. Což se nám tady občas pomylem, jak si stane.
3: Tak jo,
0: no.
3: Už mlčím.
0: Přátelé, za chvíli. Víte, za malý moment budeme vyrážet do Trenčína.
6: nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: legenda Michael Jackson. No, za půl minutky je čtvrt na jednu. Někteří možná právě teď obědváte. Láďo, co byl takový u vás typický sobotní oběd?
1: Co byl? Chleba s maslem.
0: To byla snídaně.
1: No, tak blížilo se to k polední. Ne, tak třeba držková polívka.
0: No.
1: Brambory, sejr smaženej.
0: No, na to jste si ale zašli do hospody.
1: Ne.
0: To je typický hospodský. Držková a smažený.
1: Tak u nás doma. Normálně?
0: Jo. Polnečku vy si žerete teda.
1: Bývalo, no.
0: Bývalo, jo. No, tak u nás to třeba bylo kuřátko, no. Pečený, anebo šunkofleky.
1: Jo, taky šunkofleky, ano. S okurkou a s hořčicí jsem si je dával. Protože na mě byl vždycky suchý, takže já vždycky hořčici nebo tatarku nebo majolku.
0: Ježíš Maria. No, mě se pomalu ale obrací chodidla v pěst. Láďo, pojďme teda říct ten výlet, ten typ na výlet.
1: Jasně, pokud jste někde z Moravy, nebo se chystáte na Moravu, do Zlínského kraje, třeba na Uhersko Hradišťku nebo do Bílých Karpat, tak to máte jenom 10 km do Trenčína.
0: Hmm?
1: A to mě velmi překvapilo. To město je úplně nádherné. Všude je čisto, všude jsou lesy okolo a ten hrad, který je vidět až z České republiky, ten Trenčínský hrad, v noci krásně osvícený, vidět ze všech částí města. Je to jeden z největších slovenských hradů, no a tam se můžete projít hladomornu, výstavu o Římanech, i o bitvě u Moháče, uvidíte základy původního hradu. No a vystoupáte na Matyášovu věž, ze které je vlastně vidět celý Trenčín, Bílé Karpaty a taky Velká Javorina. A mimochodem, věděl jsi, že Trenčín je nejsevernější město Slovenska, kam se dostali Římani? Ti vždycky končili na hranici Dunaje, ale tam se probojovali až do Trenčína. A je tam po nich památka na skále. Slavný nápis z roku 179.
0: Když teda si myslel, že tam nechali zámeček, tak jak bývá zvykem.
1: Ne,
0: nechali tam na zábradlí.
1: To tam nechávají současní Římani možná.
0: No, ale pozor,
1: ten nápis není vidět jako na první dobrou. Vy musíte jako do hotelu, který ho obestavil, jo? Ale tam se dostanete krásně.
0: Tam byl někdo fikaný.
1: No jo, přesně. Tak. No a my jsme na hradě měli výbornou průvodkyni, zdravím tedy paní Zuzku. Prý nás tam posloucháte občas, takže zdravíme, pokud máte dobrý signál, teďko frekvence 1 v Trenčíně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě nedaleko zámek Bojnice, kde se natáčel Šíleně smutná princezna, Zoo Bojnice, Trenčanské Teplice. Já myslím, že o výlet je postaráno.
0: Takže říká, že výlet do okolí Trenčína a do samotného Trenčína, to jako není kopanec do křoví.
1: Ne, rozhodně ne.
0: Takže Láďa doporučuje.
1: Ze všech stran krásný město.
0: Prosím tě, ještě jsem se tě chtěl zeptat, jestli opravdu dáváte k zapečeným těstovinám tatarku doma?
1: Já jo.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Brian May. Za 2 minuty bude 12:30, no nejvyšší čas se podívat taky na silnice a hned potom se podíváme s Janem Krausem taky na otravy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu nám hlásí Praha Jižní spojka. 3 osobní auta jsou v sobě. Jezděte velmi opatrně na křížení s Černokosteleckou. Pozorní buďte také ale na dalších místech naší vlasti na D1. Na příjezdu do Prahy se nám tvoří menší kolony a také kolem Brna, kolem výstaviště. Tak přejeme pevné nervy a šťastnou cestu s Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Ostražitost je při sběru hub důležitá. Kvůli otravám skončí v nemocnici až 200 Čechů ročně. Co vy na to?
4: Tak je pravda, že ten fenomén hub vlastně taky, tam se například taky začíná projevovat větší frekvence. Protože já jak tam jezdím kolem lesů, tak jakmile někde vjezd, polní se sám, tak jsou tam kolony aut.
3: Už to začalo.
4: A už týden, no zapršelo a hned vyjeli.
3: A, no celý léto čekali.
4: Mně to přijde jako sympatický fenomén, jak Češi takhle rádi sbírají houby a brouzdají po těch lesích. Ale všiml jsem si, že těch aut je taky čím dál víc a začíná to být takový fenomén na pohled protivný, kdy jdete krajinou a najednou u vjezdu do lesa a uponí se z kolony, jako že to vypadá, že mají červenou nebo co.
3: Ale 200 Čechů, to mně přijde hodně, kolik při otrávenek.
4: No to je dost, tak protože to má ohromnou tradici a lidi často podlehnou tomu, že tomu rozumějí, těm houbám. No a když zjistí, že ne, tak může být pozdě.
3: A nerozumím. Prej se nejčastěji plete muchomurka zelená, připomíná bedlu nebo žampiony.
4: No ale oni jsou na to docela dobrý aplikace, ta na houby třeba, jsem používal. Já ji zkoušel a mě fascinovala, jsem to namířil na hřiba a ozvalo se haleluja.
3: To je krásný, no. To se mi líbí, ale já bych jim nevěřila, že to poznají.
4: Poznají, no líp než mi, no tak když vy,
3: jo, tak to,
4: když vy to chcete omylem sníst, tak u té aplikace že ta šance, že řekne nevím, nejsem si jistá. Mohla by to být taky muchomurka. No, ale...
3: Jako to píše, mám na květiny, no. A vždycky napíše 80% tohle, 60% by to mohlo být tohle.
4: No, 50, jo? No. A ono teda záleží taky, jak dobrou máte tu aplikaci, ale byste to tomu, že ta česká bude světová špička.
3: Tohle my umíme.
4: Ne, tohle umíme a na to jsme psi.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: jedna taky Hrýnka ráno, a než se s Láďou vrhneme celou do dalších čerstvých zpráv, tak do té doby třeba Falco, Huzir anebo Spice Girls.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Don't blame the world, so you screwed up.

0: Frekvenci 1 taky Vanessa Morosi a připravený éter pro Boba Sinclaira, taky Richarda Millera a nebo Cher.
1: Comic Con Brno.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: A Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
7: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Které připravil Láďa Jakub.
9: Pěkné víkendové odpoledne. Policisté od dnešní noci pátrají po 13-letém Tadeášovi Wernerovi z Pardubicka. Vláda Andreje Babiše připravila maturantům nemilé překvapení a v Česku je velký nedostatek asistentek na rentgen. Policisté od noci na sobotu pátrají po 13-letém Tadeášovi Wernerovi z Pardubicka. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal vědět. Rodina nahlásila policii pohřešování chlapce po půlnoci na sobotu. Chlapec je špinavý blondiák, vysoký asi 160 cm, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, taky džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se zkrátka nedostane. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly už řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o 3letý bakalářský program, který reaguje na nedostatek těchto pracovníků. Na výuce se budou podílet Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotnická pracoviště v regionu. Více děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
10: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
9: Studijní program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. V Jirkově a Chomutově na severu Čech vzniká v těchto dnech celovečerní film Moje malá Vik o úskalí rodičovství a hledání vlastní životní cesty. Po boku Miloslava Pecháčka a Simony Levandovské se objeví i řada místních, které režisérka Rozálie Kohoutová obsadila do epizodních rolí a komparzu. Hlavním dějištěm filmu je okolí sídliště na Borku v Jirkově. Natáčelo se i v dětské herně v centru Jirkova. Miloslav Pecháček k tomu doplňuje.
11: No tak se s ním nějak s tím prostředím částečně, jelikož jsem s takovým podobným vyrůstal, tak jsou mi ty věci blízký a Rozálka, režisérka, chtěla, aby ty věci byly autentický, takže jsme to nějak spolu i vymýšleli a nějaké věci přepisovali a tak dál, takže cítím se v tom přirozeně.
9: A spod Krušných hor ještě zvířátko nakonec. Zoologická zahrada v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl přivezený v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Dneska se potkáváme na výletech, máme slunečno, teploty jsou do 22 stupňů, tedy na jižní a východní Moravě. No a co nás čeká v neděli 27. září, tak to bude podobné počasí jako v sobotu. Babí léto zkrátka úřadovat bude i v neděli. Čekáme sluníčko, no a teploty opět do 22 stupňů.
1: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A ještě samozřejmě hlídáme naše hlavní tahy. V tuhletu chvíli by se mělo jezdit bez větších komplikací i na příjezdu do Prahy po brněnské D1. I z ostatních směrů by se už neměly tvořit větší kolony. Tak přejeme šťastnou cestu. Marek Malášek za vysílacím pultem. Hezké odpoledne.
0: Tak pěkné odpoledne i ode mě, když Láďa tak krásně nalákal a namlsal všechny posluchače stran těch výletů, tak je mi teda upřímně líto těch, kteří musí být v práci. No, co se dá dělat? Snad příští víkend to bude příznivější i pro vás. A tak se podíváme, co by se o tomto víkendu dalo ještě podniknout. Láďo, měl bys ještě nějaký tip?
9: Já myslím, že v Praze je vinobraní.
0: No.
9: Co by se dalo ještě zvládnout? No, já myslím, že doznívají ještě vinobraní na mnoha místech České republiky.
0: To vinobraní, hlavně na jižní Moravě, tam se s tím roztrhne.
9: A bude až do večera.
0: Yeah.
1: To nejlepší z muziky.
8: A Marek Malášek.

0: podívat taky na to, co by se dalo dneska podniknout. Jak už Láďa nakousnul, je spousta vinobraní, takže pokud se tam vytočíte, určitě no neprohloupíte. Nicméně, pokud byste na to víno zas až tolik nebyli, tak v Mnichovicích kousek za Prahou, tady je tento víkend zabukovaný pro místní Oktoberfest. Ale jestli přece jenom byste potřebovali nějaký ten tip na nějaké to dobré víno, tak ve Velkém Březnu na Ústecku tady to bude hraběcí koštování. V Mikulčicích na Jižní Moravě tady chystají dnes archeologické dny, takže ten, kdo se rád vrtá ve hlíně, ale ne v té svojí, tak může vyrazit sem. Znovínský burčák, tak to je akce, který bude po celý víkend patřit Znojmo, no a Praha 4 hostí závody dračích lodí na dlouhé tratě. Takže když byste chtěli vidět kus sportu, nebo si to klidně i vyzkoušet, jak se na takových dračích lodích jezdí, teď už víte, kam vyrazit.
1: Hledat

0: na taky Kima Pleby. No a za malý moment se podíváme, jak to taky vypadá na silnicích, ale ještě předtím se pojďme pohlédnout za uplynulým týdnem. Klubce s Mírou přišla na ranní kávu taky plavkyně Barbora Semanová. No a přišla i řeč na to, kolika tedy má doma plavky.
1: No, hodně. Jo. Ani si netroufnu to počítat. Ještě jsem ten typ člověka, který nerad vyhazuje věci. A je mi fakt trhá mi srdce, když musím vyhodit plavky, které třeba byly fakt úspěšný, závodní. A tréninkové plavky. Já mám jako hrozně moc těch plavek, ale paradoxně používám furt ty stejný, třeba troje. A vždycky si vybírám ty, podle kterých jako třeba na určitý druhy tréninku mám určitý druhy plavek. A mám to tak prostě zafixovaný už 2 roky, ty plavky se rozpadají a já prostě za boha je nemůžu vyměnit, protože prostě jsem, mám k ním nějakou vazbu.
0: Jinak celý rozhovor s plavkyní Barborou Semanovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A teď už s Láďou míříme na silnice. Komplikace totiž hlásí D1 a D5.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A začneme u té D5 u plzeňské. U Cerhovic na kilometru 41 z Plzně na Prahu se nám tvoří kolona na 10 minut. Na D1 si počkáte na výjezdu z Prahy na Brno na 15:15 mezi 17. a 24. kilometrem. A kolony jsou také na D1 na příjezdu do Brna u Popůvek kvůli silničářům. Je to zhruba na 15:15. Přejeme pevné nervy s Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

frekvenci 1 taky Cher. My si dáme ještě Imagine Dragons, taky Olgu Lounovou a bude i Česný Hox. Možná se vejde i Mike Oldfield a potom se s Láďou podíváme ve zprávách na to, že teplo a jasno v Česku opravdu vydrží. Tak se snad

0: Frekvenci 1 taky Bruno Mars a už teď připravený Robin Schulz, bude i Marek Ztracený anebo Limp Bizkit.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Přesně tak, dobré odpoledne. Baví léto bude pokračovat i příští týden. Policie našla hledaného hocha z Pardubicka. Je v pořádku. A Thajsko postihly záplavy, odnesl to Bangkok. Teplo a jasno nám vydrží v Česku zřejmě do příštího víkendu. Bude až letních 25 stupňů Celsia. Příští týden bude také po předchozích deštivých dnech pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z nejnovějších informací Českého hydrometeorologického ústavu. Policisté asi po 11 hodinách odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka. Ten se v pátek nevrátil ze školy, byl nalezen a je v pořádku. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal nic vědět. Podrobnosti o tom, kde strávil noc a jak byl nalezený, nám policie neprozradila. Na nádraží v Jemnici na Třebíčsku, tedy na Vysočině, dopoledne otevřeli malé muzeum železnice, a to při příležitosti 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Muzeum vystavuje historickou techniku a vybavení ze stanic na trati. Martin Kouřil, předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který na trati vypravuje výletní vlaky, k tomu řekl.
3: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. A je tady jednak stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice, než byla přednostenská služba zde zrušena, a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
2: Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila 31. prosince 2010. Podle úřadů kvůli ztrátovosti. Nové muzeum bude přístupné vždy, když na nádraží dorazí víkendový výletní vlak. Na odpočinkový areál pro všechny generace chce radnice v severočeské České Lípě proměnit zanedbané škvárové hřiště v Havlíčkově ulici. V první etapě tam město plánuje vybudovat dětské hřiště, kavárnu a zázemí pro správu a údržbu areálu. Práce by měly začít příští rok, řekla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákalová-Brožová.
4: Areál rozdělili architekti do několika zón. Inspirací jim byla okolní příroda, ale také historie našeho města. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. Se stavbou bychom chtěli začít v příštím roce, areál se bude dělat postupně. Připravujeme teď projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, která bude zahrnovat dětské hřiště a kavárnu.
2: V novém českolipském prostoru bude i pódium, které by se v zimě pak mohlo změnit v kluziště. Hlavní město Thajska je pod vodou. Bangkok postihly po dvoudenním nepřetržitém sliváku silné záplavy. Všech 50 okrsků města hlásí stav nebezpečí. Ulice velkoměsta jsou pod vodou. Úřady doporučily lidem, aby zůstali raději doma. A ti, kteří bydlí nedaleko kanálů, by se měli přestěhovat, a to hlavně do vyšších pater. Silné deště se dají čekat až do konce víkendu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota i neděle v Česku mají být ukázkově babuletní, slunce a teploty do 22 stupňů, v neděli až 23.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Stavaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos v Liberci poslední. Tak přejeme pevné nervy, ať vám to dál dobře jede, ve společnosti Marka Maláška. 4 minuty po 2 hodině. Ještě jednou dobré odpoledne.
0: Do nejvyšší čas se podívat na muziku. Robin Schulz, Elize a taky DJ Bobo. A hned potom vyrazíme taky na výlet, ale tentokrát s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem. Ano, totiž Chmání je nová epizoda jejich podcastu. Tak ať víte.
5: To nejlepší z muziky.

0: frekvenci 1 slibovaný DJ Bobo. Máme čtvrt na tři, no a pojďme společně vyrazit ještě taky na další výlet. Co třeba České Budějovice? Ty zná skoro každý jako město s náměstím Přemysla Otakara II., Samsonovou kašnou a Černou věží. Vy se ale v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru podíváte na České Budějovice trochu jinak. Jana Knížková s Mírou Michálkem tentokrát vyrazí za pěti místními nej. Například u železného kotle zazděného v radnici.
1: Je to taková tyč. Právě tady zjistíte, proč se říká zač je toho loket. Železný pás o délce 77,8 cm.
2: To je kolik?
1: Je tady zazděnej.
2: Jak je to?
1: Takhle asi.
2: Takhle
1: asi třeba. Jo, a je tady už od roku 1765 a znázorňuje takzvaný vídeňský loket. Délkovou míru, která měla být unifikovaná vlastně v té měřící soustavě v habsburské monarchii. A sloužilo to prodejcům, protože tady na náměstí byly trhy, že jo, vždycky?
2: Jasně.
1: No,
2: takže a... si koupit třeba látku,
1: no,
2: a oni šli odměřit látku.
1: No, právě, že to sloužilo jak těm prodejcům, tak ale i zákazníkům.
2: Jasně, aby si to přiměřili.
1: Přesně tak.
2: Ty rohlíky máte menší.
1: Aby tě tam nikdo nenatáhl. Mě překvapilo, jak je ten loket dlouhej. Jakože proti mýmu dvakrát třeba.
2: Víš, co se podle toho pozná?
1: Vím právě, no. Proto mi to trošku mrzí.
2: Ty máš takový pacičky.
1: Malinko, ty všecko máš malý.
0: Mimo jiné řeč bude také třeba o bludném kameni, místní kašně, anebo o domě, který je tak úzký, že když v něm rozpřáhnete ruce, skoro se dotknete obou stěn. A protože žádný výlet nekončí bez jídla, přijde na řadu taky samo sebou v Českých Budějovicích nic jiného než pikador. Víte, proč se právě párku v rohlíku říká zrovna v Budějicích takto? No, kdo ho vymyslel a kde si dát jeho poctivou verzi, tak přesně to se dozvíte v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru. A kde ho najít? No tak zkuste náš web frekvence1.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší hudební kuliso se vám stará Sandra z Hirošimu a teď taky Frekvence 1. No a než si dáme Shakiru anebo Bala Haberu, tak se s Janem Krausem podíváme na belgický problém s bramborami. Ale nejdřív na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ano, tady je další dopravní zpravodajství. Opatrní buďte na D1 na výjezdu z Prahy na Brno. Je tam kolona na čtvrt hodiny mezi 17. a 24. kilometrem. Kolony jsou také na D1 na příjezdu do Brna u Popůvek, a to kvůli silničářům. A D5 u Cerhovic hlásí na 41. kilometru z Plzně na Prahu zdržení na 10 minut. Přejeme s Markem šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: V Belgii jsou kvůli suchu brambory příliš malé na hranolky. Co vy na to?
4: No tak snad si nějak poradíme. No tak třeba bude mít hranolku. Já bych vám řekl pravdu, horší než problém s bramborama je problém s energetickýma surovinama. Takže možná na brambory vůbec nedojde, protože nebudeme mít na čem vařit, takže bych se tím tak nevzrušoval.
3: Jo, takhle.
4: No, budeme opékat na slunci.
3: Jo. No, na benzínu evidentně ne, ten nám ale krásně vylít nahoru.
4: No, nejen benzín, všechno.
3: To je neuvěřitelné.
4: No, benzín, plyn a elektřina bude v závěsu schovaná, protože část elektřiny se dělá z plynových elektráren, i když v Česku moc ne, ale bez energie není života na Zemi. Proto tu cenu benzínu musíte vnímat jako cestu ke Green Dealu, protože výsledkem Green Dealu je, že zahubíme-li život na Zemi, příroda bude vzkvétat.
3: A kolik si myslíte, že musí benzín stát, aby lidi přestali jezdit autem? Kde je tak psychologická hranice?
4: Můžete se podívat do zemí, kde už jako to překročilo hranici snesitelnosti, tak tam jsou bouřlivé demonstrace s bojovným jaksi charakterem a nádechem.
3: No a my se zatím držíme a Praha stále je neprůjezdná, takže 50 je málo teda ještě.
4: No tak ona velká část té dopravy nemůže padnout bez ohledu na cenu, protože souvisí se zásobováním a tak dále. Ale promítne se to v cenách všeho. Protože doprava je součástí ceny a nejen doprava, že jo, ale ta energie je potřeba při výrobě a podobně. O tom nemá cenu vůbec mluvit, to bychom tady mohli mluvit. A já myslím, že to každý normální člověk celkem ví. A energie je elementární základ jaksi společenského bytí. Jako proto si kdysi lidi nebo pralidi udělali oheň.
1: Jan Kraus a Blondýna.
5: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: frekvence 1, také Palo Habera, fantastický, krásný babuletní den. No, jestli to vydrží, tak to společně nakousneme s Láďou v celou v počasí. Jaká je situace na silnicích, to se taky dozvíte hned po zprávách v celou. No a do té doby třeba Markéz nebo Anaka, tak buďte s námi.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Zprávy s Láďou Jakubem. Dobré sobotní odpoledne přeju. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Policie našla hledaného hocha z Pardubicka, je v pořádku a Thajsko postihly záplavy. Odnesl to Bangkok. Tady jsou zprávy na třetí. Ještě jednou dobré odpoledne. Teplo a jasno nám vydrží v Česku zřejmě do příštího víkendu. Bude až letních 25 stupňů Celsia. Příští týden bude také po předchozích deštivých dnech pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z nejnovějších informací Českého hydrometeorologického ústavu. Policisté asi po 11 hodinách odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka. Ten se v pátek nevrátil ze školy, byl nalezen a je v pořádku. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal nic vědět. Podrobnosti o tom, kde strávil noc a jak byl nalezený, nám policie neprozradila. Na nádraží v Jemnici na Třebíčsku, tedy na Vysočině, dopoledne otevřeli malé muzeum železnice, a to při příležitosti 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Muzeum vystavuje historickou techniku a vybavení ze stanic na trati. Martin Kouřil, předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který na trati vypravuje výletní vlaky, k tomu řekl.
5: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. A je tady jednak stůl pana Tichého, pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice, než byla přednostenská služba zde zrušena, a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
4: Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila 31. prosince 2010. Podle úřadů kvůli ztrátovosti. Nové muzeum bude přístupné vždy, když na nádraží dorazí víkendový výletní vlak. Na odpočinkový areál pro všechny generace chce radnice v severočeské České Lípě proměnit zanedbané škvárové hřiště v Havlíčkově ulici. V první etapě tam město plánuje vybudovat dětské hřiště, kavárnu a zázemí pro správu a údržbu areálu. Práce by měly začít příští rok, řekla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákalová-Brožová.
6: Areál rozdělili architekti do několika zón. Inspirací jim byla okolní příroda, ale také historie našeho města. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. Se stavbou bychom chtěli začít v příštím roce, areál se bude dělat postupně. Připravujeme teď projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, která bude zahrnovat dětské hřiště a kavárnu.
4: V novém českolipském prostoru bude i pódium, které by se v zimě pak mohlo změnit v kluziště. Hlavní město Thajska je pod vodou. Bangkok postihly po dvoudenním nepřetržitém slejváku silné záplavy. Všech 50 okrsků města hlásí stav nebezpečí. Ulice velkoměsta jsou pod vodou. Úřady doporučily lidem, aby zůstali raději doma. A ti, kteří bydlí nedaleko kanálů, by se měli přestěhovat, a to hlavně do vyšších pater. Silné deště se dají čekat až do konce víkendu.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Sobota i neděle v Česku mají být ukázkově babuletní, slunce a teploty do 22 stupňů, v neděli až 23.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Stavaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos v Liberci poslední. Tak přejeme pevné nervy, ať vám to dál dobře jede ve společnosti Marka Maláška.
7: No, přátelé, my se podíváme v této hodince, co na začátku může pokazit soužití s novou láskou, anebo úplně škrtnout vaše randění. Ne, není to počet bývalých partnerů, ani špatné hygienické návyky. No, vydržte mi.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: která vám dělá společnost možná i teď, kdy třeba jste na cestě na randíčko, nebo nemusíte být zrovna na cestě, ale pokud právě někoho nového poznáváte a vypadá to slibně, tak mám jeden tip, co si pohlídat, no, aby to neskončilo dřív, než to začne být vážné a než do toho třeba zapletete i oběd u rodičů. No, když člověk randí, otázku odpadu nikdo neřeší. To, jak vynášíte smetí, to může mít každý mu šumák. Ale ne v dnešní době, přátelé, kdy se většina z nás snaží třídit odpad, takže pokud netřídíte...
1: Vy zlovidla!
0: No tak, když už si pozvete nového budoucího partnera domů, polovičku, tak mějte připravené tašky na tříděný odpad. To jenom pro jistotu. Ono totiž, když to vezmu jako z mužského pohledu, když s vypětím všech sil opravdu jako se vám podaří dotlačit nějakou schopnou paní domů do kuchyně a ono to potom dál nepokračuje jenom kvůli tomu tříděnému odpadu, tak z toho strašně bolí srdce.
2: Platit méně, to je pocit.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Vítězství super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Frekvence 1 za malý moment, tak je Lucie Bílá, Coldplay anebo Erasure. No ale ještě předtím se podíváme také s pány Kolečkem a Suchánkem na to, jak je to s hodinovými ručičkami, ale ještě předtím ještě taky stále aktuální komplikace z D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ano, tady je další dopravní zpravodajství. Opatrní buďte na D1 na výjezdu z Prahy na Brno. Je tam kolona na čtvrt hodiny mezi 17. a 24. kilometrem. Kolony jsou také na D1 na příjezdu do Brna u Popůvek, a to kvůli silničářům. A D5 u Cerhovic hlásí na 41. kilometru z Plzně na Prahu zdržení na 10 minut. Přejeme s Markem šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Proč říkáme ručičkám na hodinách ručičky, když některé jsou digitálně, žádnou ručičku nemají vůbec? Pavel 43 Přerov.
5: Tak to no, vzniklo dřív, než...
4: No ale podobný rukám to teda fakt není, jo.
5: Co, na těch digitálkách?
4: No i na těch analozích, jako to není prostě podobný, já taky nevím, proč tomu říkají ručičky.
5: Hele, furt mi to přijde blížší než nožičky.
4: Jo.
5: Takže rukama můžeš jako víc ukazovat než nohama.
4: Jo, takhle, že ono to vzniklo z toho semaforu, jak ukazuješ prostě vlastně rukama, že jo, 3, 7, tohle, se takhle dřív lidi ukazovali čas, že jo.
5: Jo, že nohama to zase tak jako přesně neukážeš úplně, jako bys musel, že na zádech, když se tě někdo zeptá, kolik je hodin, jako z dálky, víš, to někdo, kolik je, a ty jsi někde na protějším kopci a měl bys to ukazovat nohama, jak se musíš lehnout na záda.
4: No ale ono třeba je ukázat jako na prstama na nohou třeba 3, umíš?
5: No, je to, ti říkám, že to je mnohem těžší pro mě.
4: Nebo zvednutý, jako... nebo jako jeden, takzvaný, jako, jak se říká, palec nahoru.
5: No, no.
4: Jako no, no, no, to je fakt těžký, prostě tomu říká, je to vlastně, jo. Nemůžou to být nožičky, no.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Frekvenci 1 taky i Rejžer za 2 minuty, teď už teda za minutku bude 3:15. Jo, pomalu ale jistě, Láďa v redakci chystá zprávy a do té doby ještě Dua Lipa, Lucia a nebo Ace of Base.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: tu diskotékovou, no tak... Labuš nemůžou chybět na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Načková kvalita za nízkou.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Velké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
8: Najděte.
9: Fun Play originál série se vrací.
10: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
9: Nová mise.
11: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
9: Nová výzva.
12: Ono se vždycky něco stane.
9: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
14: Zprávy s Láďou Jakubem.
15: I přes babí léto začala topná sezona, v Beskydech se už dusili první lidé. V Tatrách už nasněžilo 1/4 metru sněhu a Babišova vláda zavařila vysokoškolákům. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
16: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2 hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
15: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
8: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
15: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny pěti amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
15: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokické slati může mrznout. Čekáme přízemní mrazíky. Tak se dobře oblečte na cestu a přibalte si frekvenci 1.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
15: To doufám platí taky o řidičích. Opatrní buďte v tuhle tu chvíli řidiči na našich cestách, kde se bouralo. Opatrní buďte na D1 na 52. kilometru z Prahy na Brno. Je tam nehoda osobáku s nákladňákem. V Praze nohu splynu ve Kbelské ulici, taky nehoda dvou plechů. Dejte si pozor na Zlínsku, v Lukově, v ulici Pod Žmítem. I tady máme nehodu osobního auta, na místo jede policejní hlídka. No a pozorní buďte také ve Zlíně na Vizovické. Tady je nehoda hned 3 aut na místě složky IZS, policie, hasiči a záchranka. A ještě jedna nehoda osobního auta s cyklistou, ta se stala taky na Zlínsku ve Vizovicích přímo v Želechovské ulici. Nehoda osobáku s cyklistou je tu hlášena, tak šťastně dojeďte. Na cestu vám hraje Marek Malášek.
17: No, když už teda mluvíš o té cestě, tak si v této hodince dáme taky cestu dlouhou. Neví ten, Láďo, ty bys věděl, cesta dlouhá? Či to je počin?
15: Cesta dlouhá, nový počin?
17: Ano.
15: Teba, tak to nevím.
17: No, nebudu tě napínat, je to nová písnička Milana Peroutky.
15: Aha.
17: A my si teďka dáme v takové malé repríze, protože úplnou premiéru měla u Ondry Kubaly v jeho show Konečně
15: pátek. Jo, něco jsem zaslechnul, no. Si vzpomínám. No,
17: tak
15: jo.
17: Vidíš, tak si to společně osvěžíme.
2: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: Už jak jsem sliboval, tak jsem ji dodal. Vidíte, nejsem žádná slibotechna a taky bylo řečeno, že se podíváme na nový kousek Cesta dlouhá od Milana Peroutky, který teda, aby to bylo úplně přesně, zazněl v premiéře, ale už včera. Tak si pojďme na takové malé opáčko.
1: Show konečně pátek, přátelé, zvedám telefon a volám zpěváka, herce a moderátora, který pouští do světa, nebo už v létě pustil do světa písničku Cesta dlouhá. Milan Peroutka na drátě. Milane, ahoj, dobrý večer.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, moje otázka zní, Cesta dlouhá je o cestě životem, anebo prostě na dovolenou, když jsem viděl ten klip natáčený v Řecku?
2: Cesta dlouhá je tak pozitivní, folková, modernější písnička, že mě k ní zkrátka šla ta dovolená. Takže já mám, i když se říká, že teď se to tak nenosí ty videoklipy, tak já mám vždycky v hlavě i tu vizualizaci toho, jak ten song má vypadat. A mám takový trend, který jsem si nastavil v létě, že kamkoliv jedu do nějaký exotiky nebo zahraničí, tak si přivezu vždycky videoklip. Takže tohle je první vlaštovka, ten je z Řecka, ale pozor, příští týden pošlu další z Tokia, takže to bude ještě zajímavější. Každopádně tímhle jsem teda vtiskl Cestě dlouhý, že to je, jak si správně řekl, letní prázdninová písnička.
1: Jak vznikala?
2: Já řeknu úplně na rovinu, že byla hotová, protože její autor, kterým teda nejsem já, ale Kuba Lenz, tak on ji měl už takzvaně v šuplíku.
1: Aha.
2: A to se tak občas stane, že máš nějakou písničku a necítíš, že ji máš vydat, a tak si ji odložíš a pořád ti tam leží. A pak, když jsme spolu komunikovali, tak jeho napadlo mi ji nabídnout. Takže já těmto děkuju a teď ji už považuji za svoji.
1: No a jaká byla první reakce, když jsi to slyšel?
2: Líbí, chci.
1: Jednoduchý.
2: Jednoduchý, občas je to jednoduchý. Ale máš pravdu, že teď já budu vydávat nové album a je tam 10 věcí a ne každá z těch věcí byla takhle jednoduchá. Každá písnička má nějaký příběh, já jsem hlavně se tam chtěl realizovat i autorsky, hudebně i textově, což teda není případ Cesty dlouhý, ale samozřejmě všechno trvá, takže já jsem ve studiu teď strávil v podstatě 2,5 roku.
1: Já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, protože, a na to album přicházející, protože ty už jsi z něj pustil do světa písničku Bubble Tea, kde hodně vzbudil jako zájmu, řekněme, ten videoklip, kde seš v županu po boku mužského týmu Aquabel a zpíváš o své lásce v podobě jako ledového čaje s kuličkami. A to jako je solidní úlet.
2: No ale říkáš to naprosto správně, že my jsme tím chtěli zvednout nějaký zájem, emoce. My jsme to právě považovali taky za takový song, kterým začneme. Celý CDčko jsem vlastně dělal ve spolupráci s Jirkou Burianem a tady ten jeho otisk samozřejmě i toho humoru je taky znatelný. Takže ano, to bylo Bubble Tea, teď je Cesta dlouhá, uvidíte, co přijde dál.
1: No a to jsem se chtěl zeptat, kdy bude to album zmíněné, protože tohle byly přece jenom takové jako ochutnávky, aby si nás navnadila, pak jsme byli zvědaví na desku, ne?
2: Ano, přesně tak a deska vyjde v listopadu, takže na to já se ohromně těším i na tu část, že už nejsem v tom studiu, ale už to sdílím s těma posluchačema. A tímto mám velkou radost, že i posluchači Frekvence 1 budou mít tu možnost si písničku poslechnout. Takže já zdravím všechny a těším se na všechny nový uši, který se třeba přidají do týmu mý hudební produkce.
1: Říkal jsem, že jsi moderátor, že jsi herec, hlavně muzikály, tam jsi doma, a že jsi zpěvák. Co ti zabírá nejvíc času?
2: Tak právě jsem tady v divadle Broadway, protože hrajeme muzikál Anděle, což je děj z 90. let autorů Suchánek a Kolečko. A zítra mě taky čeká jedno zajímavé vystoupení.
1: Počkej, a na to já se chci zeptat. Já jsem se díval na tvůj program, který máš na webu. A zítra tam máš, prosím tě, oslavy česneku ve Strupčicích, což je někde taková malá výzka u Chumotova. Co tam bude dělat Milan Peroutka?
2: Bude ochutnávat česnek.
1: No, tak se pak hlavně nelíbej večer, ale...
2: No právě. Ne, máš pravdu, těch slavností, samozřejmě všichni známe, že jsou slavnosti piva a vína, to asi Češi jako registrujeme, ale divil by se, samozřejmě často jsou i ochutnávky gulášů, gulášový slavnosti a zítra teda budu mít premiéru česneku. A mimo jiný se taky těším, že mi napsala na Instagram alpakárna z Mostu, takže tam mají krásné alpaky, takže já si zpříjemním to cestování, který k té mojí práci tak nějak patří, a ještě navštívím alpaky.
1: Takže pokud byste v sobotu 26. chtěli potkat Milana Peroutku, tak buď u alpak nebo u česneku. Já si myslím, že to zní jako skvělý víkendový program.
2: Předem se omlouvám, nechoďte ke mně moc blízko, asi nebude
1: smrtět. Tady je v úplné premiéře na Frekvenci 1 tvoje Cesta dlouhá.
2: Děkuju moc, mějte si krásně, děkuju.
3: Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: To vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: ještě za hostem u naší ranní dvojice, kterými není nikdo jiný než Lubka s Mírou, a stavila se u nich taky Barbora Sémanová, plavkyně. No a přišla i řeč na to, vlastně na její začátky, jestli někdy plavala s polštářským a kruhem.
1: Podle mě jo, asi určitě na začátku v plavecké škole mám nějakou fotku s rukávkama.
2: Jo, a kruh? Ten asi neví.
1: Tak to je, to teď řeknu, protože babička, která poslouchá, tak bude nadšená. Já jsem chodila s kruhem do Berounky plavat, když mi bylo podle mě ještě tak 15 let, 14 možná. Já nemám ráda vodu, kde nevidím na dno, a Berounka je samozřejmě řeka, takže to není úplně jako chlorovaný bazén. A chodila jsem s kruhem a babičky známí, který tam chodili taky s vnoučatama, tak se mi smáli, a ten nějaký klučík říkal, babi, ta holka neumí asi plavat. A já už jsem v té době závodně jako plavala a byla jsem v oddílu, uměla jsem plavat, ale prostě jsem chodila s kruhem do Berounky.
0: No sakra, že umí plavat, a jak? Jinak celý rozhovor s Barborou Sémanovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A pojďme na dopravu. Tady, přátelé, bohužel komplikace na trase Brno-Pohořelice.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak Láďo, je to tvoje.
4: Přesně tak, dobré odpoledne. Z 52 nám hlásí policie nehodu na 9. kilometru směr Pohořelice Brno u Popovic v okrese Brno venkov. Další problémy jsou na jihočeské D3 na 87. kilometru z Mezna na Kaplici. Tam stojí poruchané auto v odstavném pruhu. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Královéhradecká D11 95 je půl kilometr z Prahy na Hradec Králové, taky hlásí porouchané odstavené auto. A bouralo se taky v Chrudimi na silnici 17. No a pozorní buďte také na Českolipsku. V Novém Boru ve Smetanově ulici je vážná nehoda cyklisty. Bezpečně dojeďte s F1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Mažu stop.

Meatloaf na frekvenci 1, taky vzpomínka poslaná tam nahoru. No, já už tak nějak myslím také na Láďu, který v Newsroomu dává dohromady zprávy a v těch se podíváme na to, proč je nedostatek radiologických pracovníků. Podrobnosti v

0: Šinetou Kondranova do další hodiny. To zkusíme z jiného ranku. Dáme Imagine Dragons. Budu přidávat i Evu Farnou. No a když to pohrneme takhle pěkně v tempu, co Fun Factory? Session Canadoret.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
8: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy od Ládi Jakuba.
9: Dobré odpoledne. Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Havlíček a dodal, že by se museli snížit výdaje na bezpečnost. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel a ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem byly možné udělat tak, aby... Bylo možné udělat, muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Předseda Hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
10: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
9: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
11: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
9: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
8: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo. Od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To je další zprávy, přeju hezký víkend z Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A ještě zprávy ze silnic. Opatrně buďte v tuhle tu chvíli řidiči na příjezdu do Prahy. Po D1 se nám můžou od 17. kilometru tvořit menší kolony. Ty se nám taky tvoří u exitu Brno Popůvky. Opatrně buďte tak v okrese Praha Západ v Uchýně v hlavní ulici. Tam máme nehodu osobního auta s cyklistou a bouralo se také na Kolínsku ve velkém oseku v Revoluční ulici. I tady je hlášená nehoda. Cyklisty šťastnou cestu. No a k vašemu příjemnému sobotnímu odpoledni vám bude hrát Mára Malášek.
0: No to víš, že budu. Sean Baker, Robbie Williams a také Fun Factory. A my se podíváme na to, dámy, teď bych hodně zbystřil, jak okouzlit muže. Stačí se naučit několik jednoduchých věcí, přirozenost, prý lehký flirt a 5 dobře zvolených otázek. Ale jaké? No tak. A tak já vám to prozradím. Frekvence 1.

0: No skoro přesně, máme čtvrt na šest, přátelé a dámy. Dámy teď obzvlášť, protože já jsem sliboval, že vám poradím, jak získat vysněného partnera. Stačí přirozenost, lehký flirt a pět dobře zvolených otázek. Pojďme se na ně ale, přátelé, podívat. Důležité je před těmi otázkami říct, že si musíte v hlavě uvědomit nejdřív co, kdy a proč. Tak pojďme na to. Třeba když přijedete pozdě, tak jedna z těch prvních otázek, když přijedete později, taky jste uvízl v zácpě? A máte první konverzační téma. Hnedka na to můžete nalepit auta, to by mělo zabrat. Pojďme na další. Restaurace. Už jste tady někdy byl? Hlavně je dobrý poklad otázky, kde nemůžete odpovědět ano, ne. Což je přesně tady tato. Jdeme dál. To jídlo je skvělé, vidíte? To vám řekne, no, ale vy už můžete hnedka navázat další. Nebo když třeba vyrazíte na výstavu, a jedno, jestli to jsou obrazy nebo fotky, co si myslíte o tomto autorovi? Líbí se vám? A teďka pozor, pokud toto všechno selže a vy už si dámy nejste opravdu jisté, jestli teda to má ještě cenu foukat do vohínku, anebo na to se vykašlat a jít za kamarádkou, tak když se zvedáte, jakože na toaletu, půjdu si pro něco k pití, mám vám něco donést? Málo který chlap řekne, ne, nenos mi nic, ale když už se takovej najde, ne, to je v pořádku, já si pak zajdu. Tak dámy, pokud na takovýho natrefíte, to je kopanec do křoví.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: taky Frankie Goes to Hollywood. Máme přesně půl šesté a půl minutky k tomu. No a s Janem Krausem a Miluškou Vytarovou se podíváme na to, co všechno se dá nacpat do malého francouzského vozu. A když už teda se bavíme o těch autech, pojďme překontrolovat ty silniční tahy s Láďou.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Asi největší potíže teď dělá řidičům v Praze Pražský okruh. 20 minut na Pražském okruhu se zdržíte ve směru od Rozvadovské spojky po Hřech. Je tam velmi hustý provoz kvůli omezení. No a jinak taky zamíříme ještě do Slezska. Tady si dejte pozor v Havířově na Karvinsku v Šumbarské ulici je nehoda dvou osobních vozů. Bouralo se ale taky v Náchodě na silnici 526. Osobní auto je tam mimo silnici. No a pak ještě zamíříme na Prachaticko. Tady máme hlášený karambol v Husinci v Husově ulici. Bezpečně dojeďte s F1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Cestující na italském trajektu nacpal poníka do malého Citroenu. Co vy na to?
4: No tak on neměl jako odvíc, no.
3: Ale to byl nějaký strašně malinkatý Citroen.
4: No on to byl asi malý poníček.
3: Tak. No nebyl, prý tam byl chudinkou úplně jako takový celý.
4: No, ale možná tak jezdí léta, jenom si toho teďko někdo všimnul.
3: No všem, ale to nahlásili.
4: No je potřeba se podívat, jestli poník nemá trochu hlavu na křivo, když takhle je venku. Protože to by mohl místo Citroena.
3: A nebo jí tak má normálně a proto může do Citroena.
4: A nebo jí tak má normálně a ono to do Citroena dává tak, aby měl hlavu na druhou stranu, že mu to se srovná.
3: Jakože rehabilitační cvičení.
4: Je to rehabilitační Citroen pro poníky.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1 právě teď doznívá taky Queen, nebo spíš Queeni doznívají a Freddie Mercury, no ale zároveň už je připraveno do další hodiny. Nebojte, nesedím tady, netočím se na židli. Dáme si Train? Přihodíme inzerát a partu Krištof. A budou i Guns N' Roses. Tak to jsou moje hudební plány na Frekvenci 1 do další hodiny.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Přesně tak, dobrý podvečer. V Děčíně na severu Čech vykolejil odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. 44-letá žena vjela odpoledne na Písecku na železniční přejezd, když tam projížděl vlak. A v Praze dnes vrcholí znakofest. V Děčíně vykolejil odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru ve směru ke státní hranici s německým Saskem se kvůli nehodě asi na 3,5 hodiny zastavil. Podle informací Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu, ale přímo v Děčíně mohli lidé využít linky městské hromadné dopravy. Nehoda se podle ČD stala kolem 14. hodiny v úseku mezi Děčínem hlavním nádražím a Děčínem prostředním Žlebem. Zastavení provozu se dotklo lokálních i dálkových spojů. 44-letá žena vjela odpoledne uvrážena na Písecku na železniční přejezd, když tudy projížděl vlak. Zraněnou je do nemocnice přepravil vrtulník záchranářů se zraněnou pánví do nemocnice v Českých Budějovicích. Ve vlaku cestovalo 8 lidí, nikdo z nich se nezranil. Cyklistka podle mluvčí zřejmě nerespektovala světelné výstražné znamení a vjela na přejezd před vlak, který jel z protivína. Vlak zachytil zadní část jejího kola. Míříme na východ Čech, Rychnovsko v Královéhradeckém kraji a východní část okresu Pardubice má republikový unikát. V senátních volbách totiž má pouhé dva kandidáty.
4: V naší zemi je to naprostá rarita, nikde jinde totiž nebyl zájem o senát tak malý. Přitom před 6 lety se tady o senát ucházelo hned 8 kandidátů. Teď to znamená, že už po prvním kole bude jasno, kdo bude region v senátu zastupovat. Proti sobě stojí na jedné straně senátor a ředitel gymnázia a na straně druhé poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících. Zapojilo se do něj desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí na Hradčanech. Pořadatel a předseda spolku Znakovárna Jan Wirt řekl, že neslyšící by si přáli od slyšících víc respektu a aby vůči nim neměli předsudky. Ze znakového jazyka tlumočila jeho manželka Michala Wirtová.
5: Dneska v sobotu je poslední den Mezinárodního týdne neslyšících, tak jsme se vlastně rozhodli uspořádat pochod, kde vlastně zviditelňujeme komunitu neslyšících a snažíme se tím udělat i osvětu, aby si vlastně kolem jdoucí všimli, že někdo jako neslyšící nebo komunita neslyšících existuje. A cílem je, aby si slyšící uvědomili, že by neslyšící měli respektovat bez předsudku, bez diskriminace, bez stavění bariér, aby se život neslyšících zlepšil.
3: Znakofest začal v pondělí na Malé Straně a na Hradčanech a taky v kavárně na Malostranském náměstí. Její personál absolvoval školení a při obsluze zkoušel s neslyšícími zákazníky mluvit v českém znakovém jazyce. Ve středu, kdy se slaví Mezinárodní den neslyšících, byly tramvaje v Praze ozdobené i vlajkami neslyšících. Slalomář Matyáš Novák skončil na mistrovství Evropy 4. v časovce kajak krosu. Od medaile ho dělilo 21 setin. V desítce byl i 7. krejčí. Vyhrál Ital de Gennaro. Německým kandidátem na uspořádání letní olympiády v letech 2036, 40 nebo 44 bude Mnichov. Bavorská metropole dostala v dnešním hlasování delegátů Národního olympijského sportovního svazu DSOB přednost před metropolitním regionem Kolín nad Rýnem, Poríní, Porůří. Třetím adeptem byl Berlín, ale německé hlavní město se po nedělním vítězství radikálně levicové strany Levice přestalo o hry ucházet.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Zítra ráno bude hodně velká zima, počítejme s teplotami mezi 7 až 2 stupni, místy přízemními mrazíky, hlavně na Prachaticku a na Liberecku. No ale přes den bude babí léto, slunečno, teploty do 22 stupňů, někde i 23.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Ještě samozřejmě míříme na naše hlavní tahy, opatrní v tuhletu chvíli, buďte v okrese Praha Západ v Chýni. V hlavní ulici máme nehodu osobního auta s cyklistou. Osobní auto s nákladňákem, to se potkalo také na kraji Prahy na silnici E65. No a pozorní bude také na Kolínsku ve velkém oseku v Revoluční ulici. Tak bezpečně dojeďte. No stále ladíte Frekvenci 1 s Markem Maláškem.
0: No a my se v této hodince podíváme nejenom na oslavence, ale taky popřejeme k svátku všem Andreám. Tak to můžeme klidně fouknout, Láďo, už teď, ne?
3: Můžeme, všechno nejlepší, Andrej.
0: Tak všechno nejlepší.
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: na slibovaní Guns N' Roses, kde máme minutu po čtvrt na sedm. No já jsem slíbil také blahopřání dnes všem Andreám, nakonec jako každého 26. září. Jméno Andrea má řecké kořeny a nejčastěji se vykládá jako odvážná nebo statečná. Přeneseně taky možná, nicméně to u Andreji asi není úplně žádoucí. No jinak ze slavných osobností dnes slaví narozeniny 45. Serena Williams, 35. taky herečka Marta Danzigerová a narozeniny by dnes oslavil taky Zdeněk Srstka. Tak dej mu pánbu lehký benč.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: 7 na frekvenci 1 taky Europe. No a než si dáme Shakiru, tak se pojďme podívat taky za docela vzácnou návštěvou, kdy se tady u Lubky s Mírou stavil Jiří Hána, pan herec Jiří Hána. Jo, možná ho někteří pamatujete ze seriálu Ulice a Jiří se právě do seriálu Ulice zase vrátil. A ten návrat nebyl úplně ideální.
1: No, tak já myslím, že to bylo hodně zásadní. Vzhledem k tomu, že já jsem byl v Ulici naposledy před 6 lety, kde jsme 2 roky točili s Hankou Holišovou, scenáristi nám psali Liebesbrief, jakože opravdu jsme se dávali postupně dohromady, aby jsme vytvořili takový ucelený vztah plný lásky a porozumění. Po 6 letech jsem se vrátil, teď už to říci můžu, protože ty díly běží, ale já jsem se vrátil, takže těsně před svatbou s Hankou, kterou jsem plánoval a požádal jsem jí o ruku, tak se zjistilo, že vlastně mám milenku a že ta se mnou otěhotnila. No. A já samozřejmě jsem začal dostávat na těch sociálních sítích
2: kapky
1: že jsem hajzl a takovýhle věci. To tak jako je, že jo, někteří diváci to prožívají, asi to prožívají hodně, já vždycky se snažím diplomaticky odpověď, že to nejsem já, ale že to je scénář, který já jako herec plním. Prožívají to, je to vlastně něčím až kouzelný, jak někdy divák s tím příběhem dokáže jít a vlastně komentovat ho a pak si vás i zařazovat do různých škatulek, že teď teda budu asi pro diváky Ulice ten podvodník, tak třeba já nevím, za roku vidím, že se to třeba změní.
0: Tak snad držíme palečky. Jinak kompletní rozhovor s Jirkou Hánou si můžete poslechnout na našem webu Frekvence 1.cz.

0: 11. hodině, no nejvyšší čas, aby jsme se taky sládě obrhli na zprávy.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Krásný víkendový večer. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, celníků, vězeňské služby a hasičů. Cyklistka vjela na jihu Čech přímo pod vlak a strážníci v Pardubicích řešili pacientku v nemocnici, která chtěla všechny okolo pokousat. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a s rozdělováním přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. V Děčíně na severu Čech vykolejil odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru z Děčína ke státní hranici s německým Saskem se kvůli nehodě asi na 3,5 hodiny zastavil. Podle webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu, ale přímo v Děčíně mohli lidé využít autobusy městské hromadné dopravy. Nehoda se stala mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín prostřední žleb. 44-letá žena na kole vjela odpoledne u Vráže na Písecku na železniční přejezd, když tudy projížděl vlak. Zraněnou ji přepravil vrtulník záchranářů se zraněnou pánví do nemocnice v Českých Budějovicích. Ve vlaku cestovalo 8 lidí, nikdo se nezranil. Cyklistka podle mluvčí policie zřejmě nerespektovala světla u závoru a vjela na přejezd před vlak, který jel z protivína. Vlak zachytili zadní část jejího kola. Divoký zásah za sebou mají strážníci ve východočeských Pardubicích. V nemocnici museli pomáhat u kousající pacientky.
4: Agresivní čerstvě 18-letá dívka kolem sebe při ošetření zběsile kousala cestou na záchytnou stanici, pak dokonce hned třikrát sehrála srdeční kolaps. Ani to jí ovšem nějak nepomohlo a tak přidala další pokusy o speciální pozornost. Personál už si nevěděl rady a tak volal na pomoc městskou policii. Strážníci incident dokonce přirovnali k vymítání ďábla a v nadsázce by prý přivítali vyfasování růžence a kanistru se svěcenou vodou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Letiště v italské Katány dnes opět omezilo provoz kvůli sopečnému popelu z Etny, informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety na Sicílii pozastavené do zítřejšího poledne. Až 700 tisíc lidí dnes zaplnilo slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées, aby se zúčastnili velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Byli tam mnozí politici, včetně krajně pravicové Marie Le Pen. Zvlášť se papež obrátil k mladým. Myslím na vás, drazí mladí, vy jste církví dneška. Jak krásné je vidět vaše nadšení, vaši dynamiku, vaše nasazení i radost v křesťanských společenstvích, dodal ve Francii. Odhalením moholy z kamenů ve tvaru srdce dnes vyvrcholil na božím daru na Karlovarsku týdenní Evropský festival pěší turistiky Eurorando 2026. Akce poprvé proběhla ve dvou zemích, jak v Karlovarském kraji, tak v německém Sasku. Na stráni pod bývalou celnicí na hraničním přechodu s Německem se sešly v různobarevném oblečení tisíce lidí, kteří se schulkovali kolem vlajek zemí, odkud přijeli. Podle ambasadorky pro Eurorando Zdeňky Šrédlové byly i přes nepřízeň počasí v prvních dnech s návštěvností spokojeni.
5: My jsme celkem spokojení, přijalo kolem 2000 návštěvníků Euroranda a na dnešní zakončení očekáváme možná až dvojnásobek i přihlížejících diváků. Byl jeden účastník z Ameriky přihlášený na Eurorando a máme informace, že tu bylo i Tajsko. Zhruba roční práci jsme odváděli 3 Češi a 1 Němka ve spolupráci a partneři z jednotlivých měst, ale teď zhruba měsíc před akcí jsme posílili tým a bylo nás kolem 10. Včetně průvodců kolem 100.
3: Do akce se spoluprací zapojili místní krušnohorští podnikatelé s občerstvením a ubytováním.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Ráno bude hodně velká zima těsně nad nulou, v Jizerských horách na Liberecku nebo na Šumavě na Prachaticku v Jihočeském kraji může i mrznout. Odpoledne se ale zase klidně svlékněte do triček, bude sluníčko a až 23 stupňů Celsia. Teď už na Frekvenci 1 ty nejlepší a nejnovější české písničky s Janou a Mikešem, no a od 20 hodin navíc na vaši party, Party Mix Frekvence 1.
6: Česká hitparáda Frekvence 1.
2: Jana Knížková
6: a Roman Mikeš. Nesou nám vodu.
7: Dobrý den, už je to tady, nesou nám vodu. Je sobota, přátelé.
6: Vody. Dobrý den. Krátce po 19. hodině jsme si právě nechali donést tady od našeho sluhy.
7: Křičí na nás. Tak, ještě jedno hezký, příjemný, dobrý večer, ničím nerušený, žádným křikem. Máme tady muziku a hned se vrhneme na toho, s kým se rozloučíme.
6: Ano, budeme se přesně loučit se dvěma má. Prostě
7: Mima.
6: Máme tady dva, no prostě, s kým se budeme loučit?
7: Vídečko, Vesna, minule novinka na devátém místě a panečku vůbec ne, to
6: ona
7: nechytlo.
6: Ona to byla novinka v předminule, ale z novinky šla na devátý.
7: A pak šla pryč, takže jenom takový skůček, jako prohlídnou si první místnost a rychle pryč. Bohužel, a pak je tady ještě, ale pozor, po 10 týdnech, leskačka, výborně.
6: Ano. Dominika Aládžia a kapela Krištof, Půlnoční hřích, tak loučíme se.
7: Tu vodu, já se napiju.
6: Napisaj, ať mi tady neoblíž. A tahle ta písnička si tady vyzobala všech 10 týdnů a vedla si tak nějak, jako dalo by se říct, jako na houpačce trošku, viď? Nahoru, dolů.
7: Můžu vypít i tu tvojí vodu.
6: Můžeš? Ty máš takovou
7: no, rozumím.
6: Tak já si napiju kafe, jo?
7: Tak a všechno jsme spolkli, všechno máme hotový, takže můžeme začít. Máme tady dva typy.
6: Tip číslo jedna. Pozor. Daša.
7: Pozor.
6: Já jsem moc ráda, že Daša se vrhla konečně do svý solový věci. Nebo ona se asi jako, ona jich má hodně, ale...
7: Ale je to teda par excellence, jako to je zpěvačka, který já si nesmírně vážím.
6: Já
7: jako
6: taky.
7: Opravdu. Ta toho tak umí, no. Že až koukám.
6: No. Já se až divím, že jí prostě nehrajím v tom éteru mnohem víc. Teďka přichází s písničkou Vyplouvám. Je to její nový single, který znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě po delší časové odmlce. Skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky Davidem Solařem. Text si napsala ona sama. Novinka funguje jako symbolický signál nové etapy její kariéry. Tak se na to moc těším. A Mikeš se taky těší.
7: Všichni se taky těšíte.
6: Vyplouvám se to jmenuje.
7: Tak a pojďme na tip číslo 2, Street 69, to známe, to už jsme tady několikrát měli, vstupuje do své jubilejní 20.
6: No tu druhou
7: 20.
6: půlku nás
7: to známe. Sezóny s jasným vzkazem, jasný vzkaz 69. Neberte život tak vážně. Zbrusunový single Život z větší výšky je pohodovým soundtrackem k letošnímu létu už je za náma a vybízí k pozitivnímu nadhledu.
6: My máme letní song po létě?
7: No, ale to tak chodí.
6: Tak jo.
7: Vánoční jsme měli minulé jaký v létě.
6: To je pravda. No, každopádně je to písnička, která si tady určitě věříme najde své místo, ale vy o tom rozhodujete. Pojďme udělat rekapitulaci tipů pro tento týden.
7: Tip číslo 1, Daša, Vyplouvám.
6: A tip číslo 2, Street 69, Život z větší výšky.
2: Česká hitparáda, frekvence 1. Tip číslo 1.

0: já jsem všechno vypil, obě dvě vody, možná ti vypiju i to kafe, ale jsem připraven, jsem takový zavodněnej.
1: Podívej se, co se stalo.
0: Ale tak, vy jste pozor, teda v tom udělali, tomu já říkám guláš par excellence, protože no. Kapela Mirai je většinou jako miláčkové, který vyprodávají haly,
1: jsou všude, byli první
0: a nejsou. Oni jsou totiž, pozor, oni jsou desátý.
1: Malinovej sirup nám klesl na 10. místo, z dvojky z minulého týdne na 10. místo.
0: A ještě to je tím, že se ochladilo trošku, možná. Už to je
1: už
0: ono.
1: Se pije svařák.
0: Už se pije a ne, malinový sirup, no. Tak takhle.
1: No, písnička, která připomíná léto, nebo respektive dětství, takhle to chci říct, dětství a takový ty dětský kratochvíle, tak nám spadla na desítku kapely Mirai, ale já myslím, že to nevadí. Hele, je tady teprve 5 týdnů, ještě o nich uslyšíme.
0: A druhý kůň, o kterém se dá říct, je to jako, no. takový ten kůň, který když nastoupí, tak vyprodá všechno. Mára ztracený.
1: Nechápu.
0: Ten, prosím vás, je čtvrtý týden hit historii, se účastní, hit parádě. Minule pátý, dneska devátý.
1: Nechápu.
0: Tak jo, obuj si mý
1: obuj
0: boty.
1: Si boty. Hmm. Obuj si mý boty, podle mě bys moje boty nebo bík, nebo bůl.
0: Já jsem už jednou obuval.
1: A to byste nevěřili. Nejméně vhodnou obuv si mu půjčil si moje střevíce na takovýmhle podpadku.
0: Takovýhle štekl to mělo, ale vy jste to viděli
1: co
0: v nějakém...
1: Co to je za výšku?
0: Tohle je 11 cm.
1: Za na 11 cm. To jsem měla říct já. Na 11 centimetrovým šteklu a nešlo to. Tak, přátelé, pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Mirai malinový sirup.
0: A 9. místo obuj si mý boty Mára ztracený.
2: Místo 10.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Přátelé, teď je tady 8. a 7. místo. A jsem moc ráda, Lucka Vondráčková jako novinka z minulého týdne skočila na osmičku, což je super.
1: To jsem myslel, že bude vejš, čeče. Ale víš co, Lucka má čas, ona má takový ty pobalnější rozjezdy a pak to tady vymete jedničky a bude to fungovat.
0: Rozjezdy jednička, pro hvězdy.
1: Takže osmička, novinka, co si řekne o Lucce?
0: Je to, prosím vás, o Lucce asi víme všechno. Ona prostě zpívá, tančí, hraje, taková ta multikulty, prostě vlastně na co šáhne, to jde. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být taky Lucka Vondráčková. Mm. Fakt jsem potom toužila být úplně stejně jako ona.
1: Jo, tak no, jako mít takovouhle kariéru, jo.
0: No, jakože mě přišla prostě strašně inteligentní, strašně chytrá, strašně šikovná a já jsem si vždycky říkala, že budu taky taková Lucka Vondráčková.
1: Já, když jsem byl takhle tom, tak jsem si vždycky přál být Lábus. Ten byl no, vždycky jak strašně vtipnej.
0: No jasně.
1: Já ho mám rád do dneška, je to skvělej, mimochodem jinak skvělej herec, i vážný role.
0: Jo, vlastně nádherný všechno, člověk. Všechno. Hmm? Takže Lucka Vondráčková na 8. místě, teď si pojďme říct sedmičku.
1: Sedmička, to je Mikael a písnička Spolu, jsou tady prosím vás už 9. týdnem, tak to je teda super. Paráda. Minule 6. teď teda 7. o 1 klesly, nicméně ještě bych mohl možná říct, že Mikael je hudební projekt, za kterým stojí zpěvák Michael Forest a víš, jak dlouho už se pohybuje v hudební branži?
0: 20 let.
1: Binko,
0: no, protože my jsme to brali nedávno. On byl
1: jako ve škole, jo?
0: Ne, on je výplodem nějaký československý superstar.
1: Je superstar, no.
0: A to 2005, je podle mě 2020, 2005. Pět, no, to je asi to dobře.
1: Hele, je to dobrý. Tak rekapitulačka.
0: Rekapitulačka. 8. místo Lucka Vondráčková, Duše.
1: A 7. Spolu Mikael.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Místo 8.
3: Místo 8.

0: Šestka a pětka, dámy a pánové, jste s hitparádou Rádia Frekvence 1. Jsme zhruba tak v půlce a máme tady Perpetuum Mobile.
1: 10. týden Perpetuum Mobile Eva Farná, takže vyzobala všech 10 týdnů. Na můj vkus teda mohla odnést 10 medailí.
0: Já jsem se trošku lék, že budeš smutná, že vypadne, protože šla šíleně dolů.
1: Trošku to tam zahaprovalo, no.
0: Končila na konci toho chvostu našeho, tam lítala nahoru dolů.
1: To je pravda.
0: Ale vydržela 10 týdnů, takže klobouk dolů.
1: Úžasná písnička, zaposlouchejte se do toho, je to prostě naprosto fantastický. Líbí se mi vlastně celý to album ADHD Pop, což je taková věc. Já měla pocit, když to jako vyplivla, že to snad dělala 14 dní, jo. Víš, jakože jakou rychlostí, prostě dala, nabídla 3 koncerty, 3 velkolepý koncerty, do toho hned tu desku, víš, taková prostě jako žena,
0: máš
1: jako která...
0: Máš jako připravený.
1: No má, no.
0: Mám to pak jenom jako... Víš,
1: no ale pozor, teď jsem slyšela na tady sesterském rádiu zrovna Leoš Mareš v ranním vysílání. Říkal, že Eva Farná si po koncertě nosí kostýmy sama do čistírny.
0: Vážně? No a kdo by jí to měl nosit?
1: Tak na to máš mít lidi, ne?
0: Na kostýmy? To bych nechtěl, aby mě na to šahali. To je no můj nic. Kostým, můj propocený kostým.
1: Takže tohle je 6. místo, pojďme na 5.
0: Prosím vás, 5. to je ignor a pokáč, to jsou prostě, máte-li rádi trapní situace, holka, kluk, že jo.
1: No, takový to rande to, prostě.
0: No, rande, tak píše, který není úplně dobrý, tak to je přesně to
1: vždycky
0: o tom.
1: Vždycky se na tom prvním rande stane nějaká trapárna.
0: Hele, vždycky, ale to není třeba jenom na rande, všimně si, že vždy, i když je to jako, když už se dostaneš dál potom, takže vždycky poprvé to není ono.
1: No.
0: Vždycky je to tak jako, že ty jako tápeš, hledáš, no, že
1: ten stres prostě...
0: Rozhrnuješ to roští. Jako víš, jako, že jsi v pralese a hledáš to prostě
1: než
0: tu cestu.
1: Dostaneš k jádru prostě.
0: A pak
1: no,
0: už to jde jako pomásle. No.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 6. místo Perpetuum Mobile Eva Farná.
0: A 5. místo Ignor Pokáč.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo

0: Tak a přátelé, pojďme si říct čtvrté, třetí místo a taky druhé místo.
1: Servíru čtyřku.
0: Na čtyřce úplně stejně jako v minulém týdnu Roman Procházka z Divokýho Billa a Marie Putnerová písnička Chtěl bych ti říct. My už jsme tady o tom mluvili, vlastně Roman Procházka má vlastně celkem dar, řekla bych talent, na to dělat muziku, která je ryze filmová, protože on už začátkem loňského roku představil písničku Srdce tví, kterou složil pro film Zlatovláska. O pár měsíců později následovalo V dobrém i zlém, písnička k filmu Zrození alchymistky.
1: Tak, teď pojďme na trojku, to je Milan Peroutka, který se s tím nemaže, ještě udělal letní hit, který je pěkný, natočil ten klip dokonce v Řecku, kde byl nadovolený a tvrdí o tom, že to je letní pohodová až pohádková písnička s podmanivým refrénem a přesně takové dovolí. Mám rád, moře, letní západy, slunce jí navíc sluší.
0: No a je to novinka z minulého týdne, na třetím místě, Milane.
1: Paráda.
0: Gratulujeme. No a na druhém místě pro tento týden Demigod, písnička Slova, mnohokrát řečeno, už jsou tady osmým týdnem. Vy, co to posloucháte pravidelně, tedy českou hitparádu na frekvenci 1, tak moc dobře víte, že vlastně Demigod je druhá půlka kapely Rozpadnuvší se UDG.
1: A já, víš co, domluvíme se, že už o tom nebudeme.
0: Nebudem, přesně, písnička
1: Slova. To je poslední,
0: slova,
1: prostě jsou Demigod, a čím jako
0: přesně,
1: víš co.
0: Přesně, a to pořád nepřipomínáme. Demigod, z trojky na dvojku pro tento týden, gratulujem. Rekapitulace.
1: Čtyrka, rekapitulačka, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová.
0: Trojka, Cesta dlouhá, Milan Peroutka.
1: A dvojka, Demigod, Slova.
2: Místo čtvrté.

všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: Hej, kde vás ja niečo umieme? Hej, hej. Tak volačka, ne, jak se to říká? Bábnička.
1: Bábnička.
0: Bábnička, no.
1: A přivábil si kapelu Botox, protože ta pro tento týden je poprvý, a ne poprvý, ale po několikátý na prvním místě. Moc gratulujeme, kluci z Botoxu jsou nejlepší! My dva se to jmenuje.
0: Mimochodem, pánové říkají, že většina jejich písniček je o čem?
1: O sexu.
0: No a zkus to jako ubrat, jako být romantická. No.
1: No, my jsme zbytečně to, ne, takový ne, umírněný. Ne, takže taky. Moc gratulujeme. Pátým týdnem kapela Botox v české hitparádě vlastně na prvním místě je už po třetí, takže velká gratulace tady od nás dvou. Vám děkujeme za to, že hlasujete a hlasovat můžete dál.
0: Do úterka do 12. hodiny, čili do poledne. Pište, pište, pište a my si to...
1: My vám podepíše.
0: Ano, listárna nad dopisy
1: diváků. Pište, pište a my si to přečteme.
0: Tak, hezký den vám přejeme, hezkou sobotu. Užívejte si ještě zbytky takového toho, jak se to jmenuje.
1: Zbytky léta, jary, toho...
0: Jak se tomu říká? Indiánský.
1: Ne, indiánský.
0: Baví.
1: Tak, loučíme se, mějte se moc hezky a budeme se těšit za týden. Loučí se Roman Mikeš.
0: A Jani Knížková.
1: Ahoj.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině se zprávami Láďa Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos posledním. Iveta Štočková, mluvčí firmy Eurovia.cz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokycké slatí může mrznout.

0: Znáš ten pocit, když...
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.
3: Le tengo

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dodal ale, že by se musely snížit výdaje na bezpečnost České republiky. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel. A ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Z detaily teď Láďa Jakub. Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat. Muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
3: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
2: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
4: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjde

0: jdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stále služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faulem na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo. Od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To je další zprávy, přeju hezký víkend s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence 1.

0: sebe nesi to sama. Přeber si to sama.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině se zprávami Ládě Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos posledním. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokické slati může mrznout. Čekáme přízemní mrazíky. Tak se dobře oblečte na cestu a přibalte si Frekvenci 1.
0: To nejlepší z muziky.
4: Frekvence 1.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

počase zhaslo. To jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dodal ale, že by se musely snížit výdaje na bezpečnost České republiky. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel. A ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Z detaily teď Láďa Jakub.
3: Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat. Muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
4: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
3: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
5: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
3: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo. Od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To je další zprávy, přeju hezký víkend z Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
6: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
6: Z muziky.
1: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině se zprávami Ládě Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokické slati může mrznout. Čekáme přízemní mrazíky. Tak se dobře oblečte na cestu a přibalte si frekvenci 1.

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zblívají naše tě.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dodal ale, že by se musely snížit výdaje na bezpečnost České republiky. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel. A ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Z detaily teď Láďa Jakub. Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat. Muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
2: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
1: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začali řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
3: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To je další zprávy, přeju hezký víkend s Frekvencí 1. Frekvence.

Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 správy.
1: A po hodině se zprávami Láďa Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniory.